Karton na dvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

0: Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i Pohled z Vysočiny.
1: Večer je horký, plný zralých vůní, slunce se

je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí, Rychnovský ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lenka.

Kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

A tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pěti lidi.

0: to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Roníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuji za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zvládnout. Zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky.
2: Vzpomínal.
3: Taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval prce v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero. Franz, ano, Lehár. Fero.
3: No. Fero.
2: Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc. Aha.
2: Ferenc.
3: A Fero je...
2: Fero to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je... To milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou. Tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát. A v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj. A než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šly a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná, a tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: Dieťa moja, nech se děje čokolvek, len sa nesraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horníčkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo, protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano. A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude? Dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovu i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak jako lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jako vztahovku.
9: Romantickou,
2: jo,
9: vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to
5: neví.
2: Známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo. Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, jo, to je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
10: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomosem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačilo vožení, na tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, no, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, nahul. To byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je to.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistři, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, mě by se to taky líbilo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano.
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no, prostě všechno, čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, a masíčko a jenom salátek a v noci... No.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející.
3: Ano.
2: Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve Strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, tady vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní vzácný hosta, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista.
3: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucinal, kde ta ženská vlastně je?
9: Tady, tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřinovi, naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řek. Řekové přece říkávali, tedy jmenovitě takový Aristoteles, ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večír.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela.
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím, ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje. Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
3: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
2: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
3: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo...
2: Jak to bude náročné časově a podobně?
3: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
2: To se nevědělo? Vy jste to odhadla takhle
3: ona,
2: skrz ano, obrazovku?
3: Ano, ona vešla a nevím, prostě...
2: Intuice.
3: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale... Ty máš nějaké tajemství? Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas... Tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
2: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
3: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
2: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v Hledišti s panem Kostkou.
3: No to
2: na obrazovkách.
3: Není tak důležité.
2: Je.
3: ne, to
2: vždycky
3: ne.
2: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
3: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
2: Dobře.
3: Moc ráda.
2: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
4: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče, si se pamatuješ?
5: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
4: A tam nás napadlo poslat...
5: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový, jako... otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle vidím tam krásnou barevnou fotku Pompejský amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hebitě napsal mistr Eduard Kohout, Praha 1 na Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni dali z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
4: jako
5: profesorovi,
4: velkou legraci,
5: panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často.
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
2: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko. V tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem. Připomínám, humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer. Či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: Já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: Tak děkujeme za pozdravení.
3: Necháváte
1: bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Ve společnosti svých divadelních druhů, divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loncovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne. Ani na něj nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovní výbor pro obranu se bude zabývat návrhem vlády na nového šéfa České armády. Železničáři začali modernizovat trať mezi Kladnem a Prahou. Dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Je středa 27. května. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Podle předsedy výboru Josefa Fleka z Hnutí STAN by se veřejného zasedání kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval právě ministr Zuna s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Miroslav Hlaváč je v současnosti Řehkův první zástupce v čele armády. Působí v ní od 80. let. Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla zkrátit na polovinu.

0: můžou lidé ve Zruči nad Sázavou zajít ke stromu přání v zámeckém parku. Jde o letošní novinku v rámci projektu Zručské jarní lázně pro duši, které město spustilo během covidu a jejich cílem bylo nabídnout lidem aktivity pod širým nebem. S myšlenkou stromu přání přišla Eva Boumová z odboru kultury tamní radnice.
1: My jsme ten strom ozdobili cedulkami, na kterých je napsáno ráda bych popřál nebo rád bych popřál. Navěsili jsme sem i fixy a každý, kdo tudy projde, má možnost napsat sem přání pro sebe, pro svého známého nebo neznámého, pro Zručáky, pro kohokoliv, kdo mu napadne. Sport.
0: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale taky u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
2: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Opatrně ve Votickém kopci silnice 3. U Smilkova na Benešovsku tam skončilo nákladní auto v příkopu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Britro.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Ano, jsme tu 4 minuty po 5, ty hned tak srčíš vtipem, což jako docela oceňuji. Když má být hotová ta kladenská dráha?
0: Prý za 3 roky, v roce 2029.
4: Myslím, že pan Tomas to pojal velmi, velmi za ostatní.
3: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.
4: Tak to rozjíždíme, středa 27. července, ať se vám... Července? Řekl jsem července.
0: Řekl, no.
4: Takže ještě ne. Ty všechno

0: pro někoho nejvyšší čas z postele ven. Tak my už to máme dávno s Lenkou za sebou a Petr Jungmann ten to měl před chvílí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
0: Přidáváme se s přáním všeho nejlepšího pro všechny dnešní oslavence. No a co tak jako dát? Čím potěšit? Šampíčkem? No tak Hanku tady nemám. Ale vlastně ne, kecám. Mám. Tak víte co? To je podsta všem režisérům. Doufám, že tenhle ten archivní hudební kousek oceníte.

0: počkejte, co je vám? Takový talent nenajdete jen tak. Pane režisér!
1: Škoda, že to není vidět. Herečka, zpěvačka. Hana Zagorová, hej pane režisér, konec 70. let. 5:16, za chvíli Ahoj rádio. No a vzhledem k tomu, jaké máme dnes očekávat počasí, bude vedro, budeme se potřebovat schladit. Taková Hana Zagorová miluje zmrzlinu. Doufám, že i tam nahoře. Všem tak ráda by si jí dávala častěji. Aspoň tenkrát se pochlubila pro vysílání Českého rozhlasu, ale ne, netroufala si už jenom z jednoho jediného důvodu, tak jako úplně obyčejný člověk. Ty kamery a fotoaparáty jsou všude a být pokydaná, no fakt.
2: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někde v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát, nemusíš se bát.
3: Počasí ve středních Čechách.
1: O tom, jak se správně schlazovat, prozradí anebo pomohou, nastíní své myšlenkové pochody nejmenší děti už za chvíli. Teď ale pojďme k počasí. Když se dívám na aktuální teploty, tak to mi teda lezou v oči z dílku, jak se říká Ondřejov, 20,5. To máme tropické ráno, Příbram 19, rovných Lány 13,7, Tuhaň nabízí 12,8. Ohledně předpovědi počasí pro dnešek středu 27. Ano, vidím to tu, aktualizováno jest. Ráno by mělo být jasno až polojasno a podobné počasí vydrží i během většiny dne. Jen přechodně se objeví více oblačnosti, nejvyšší teploty 26 až 29. Vítr bude během dne čerstvější. Od severozápadu až severu kolem 30 km za hodinu, ojediněle v nárazech až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré. Tak slunečno, teplo, během dne zesílí vítr. Takhle to máme naservírované.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy, hodiny ukazují 5:18, přichází Aneta Langerová, poté Radek Tomášek a mezi tím nejmenší děti z Prahy. Tipy, jak se schladit. Doufám, že vám pomohou a doufám, že si v průběhu dne taky na děti vzpomenete a okusíte jejich tipy.

0: materu potravinou nebo nápojem schladíme tělo, když slunce pálí o 106.
1: Zdávám žlutý melou.
2: Jablíčný džus.
3: Takovou limonádu. Teď když se napiju a začnu hodně.

0: ještě točenou jahodovou a vanilkovou.
1: Já nejradši, když je hrozný vedro a půjdu pryč z bazénu, tak se udělám studený pití s ledem.
2: Pohár s mlskou.
3: Ruska je taková kostička, která se jí a je tam na ní odplatek.
4: Jahody, maliny a borůvky.
5: Kolu za citronem.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak pozor, v Praze začaly týdny mediálního vzdělávání. V Národní technické knihovně v Praze dnes začíná v letech mediálního vzdělávání. No, co si pod tím představit? Kyberbezpečnost, dezinformace, sítě, umělá inteligence, všechno mají na programu. Co se na to podívat? Aspoň očkem a třeba vás to přesvědčí a vyrazíte.
1: Český rozhlas střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas střední Čechy. Český rozhlas střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
0: Bude půl, budou zprávy. Dobré ráno ti přeji.
2: Dobré ráno. Půl šesté.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. O jeho podmíněném propuštění z vězení včera rozhodl okresní soud v Teplicích. Zároveň mu stanovil zkušební dobu na 3 roky a nařídil omluvu poškozeným. O propuštění soud rozhodl na návrh žalobce a Feriho obhájkyně. Bývalý politik TOP 09 si odpykal 2/3 z celkem 3letého trestu za znásilnění. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Kvůli havárii inženýrských sítí v Lägerově ulici v Kolíně jezdí dnes do odpoledne některé městské i příměstské autobusy odklonem. V centru města nebudou zajíždět například do zastávky Družstevní dům. Některé vynechají taky náměstí Republiky. Náhradní zastávka je v Jaselské ulici. Omezení se dotkne linek MHD i regionálních spojů směrem na Kutnohorsko, Čáslavsko a Pečecko. Denní asistenci z 8 na 12 hodin prodloužila pečovatelská služba v Pražském Radotíně. Kvůli rostoucímu počtu požadavků z terénu musela městská část snížit provozní náklady a zároveň navýšit počet pečovatelek. Ty se nyní starají denně o 150 seniorů. Novocirkusová inscenace Vandr má dnes premiéru v parku u kulturního domu Mlejn v pražských Stodůlkách. Představení, které propojuje akrobacii a fyzické divadlo, zkoumá téma krajiny a vztahu člověka k přírodě. Tvůrci kladou důraz taky na udržitelnost. Vystupují bez elektřiny a na představení cestují i s rekvizitami vždy pěšky nebo městskou dopravou. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Problém na silnici 3, pozor ve Votickém kopci. Je tam nákladní auto, které skončilo v příkopu, takže za Voticemi v kopečku opatrně. Dálnice D11, Praha Hradec, tam zase zbystřete za sjezdem na Jičín. Kilometr 42, jsou tam silničáři a opravují, tak a tím to jde.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jako milovník psů se rád seznámím se zvířecími hrdiny. Budou to pejskové aspoň?
2: Nebo? Budou. Jo? Představíme si psí hrdiny, kteří díky svým schopnostem zachránili nejeden lidský život.
0: Jo, takhle, nejeden. No tak to si rád poslechnu ještě o to víc. Teď žala se odkládá Jiří Korn nebo Len s ňou a Meky Birka. Tak dobrý den.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 9,5. Tak, Ron je kříženec vlčáka a rottweilera a se svojí majitelkou Lenkou Svozílkovou, že je na polosamotě u lesa. Letos v únoru jí zachránil život. Ona Lenka omdlela na zahradě, Ron okamžitě začal hlasitě štěkat, přivolal tak pomoc. No a právě za tenhle hrdinský čin včera v pražské Písecké bráně získal ocenění v anketě Statečné psí srdce. A nebyl sám, ocenění si převzali i další psí hrdinové a u toho nechyběla naše kolegyně Sabina Vosecká.
1: Mezi oceněnými byla taky fenka zlatého retrievera jménem Tara.
2: Já jsem trošičku jiného pejska, oni mi vybrali pejska, který byl co nejvíce empatický a s Tarunkou to byla láska na první pohled.
1: Ta jako asistenční pes pomáhá své majitelce Kateřině lépe zvládat posttraumatickou stresovou poruchu.
2: Ona je hrozně citlivá, starostlivá. V očích má vyloženě výraz, jako kdyby tam byl schovaný nějaký človíček a vyvolává ve mně klid.
1: Když bychom si měli popsat to, jak vám vlastně pomáhá v tom každodenním životě.
2: Vzhledem k tomu, že já mám hlavně strach z mužů a policie, což je pro mě dneska trošku zážitek, tak mám tendenci se škrábat nebo bouchat, abych se tak nějak jako bych odváděla tu pozornost od toho, od té paniky. Tarunka je naučená, že ve chvíli, kdy začnu s tím vlastním chováním, tak na mě začne skákat. Místo toho, abych škrábala sebe, tak tam rve svoji hlavu, abych škrábala jí.
1: Jednu scén předával herec a milovník psů Ondřej Vetchý. Takhle vzpomínal na svoji fenku Báru.
3: Kdykoliv jsem se dostal s kýmkoliv do jakýkoliv problému, konfliktu a ten člověk na mě zvýšil hlas, tak po něm nemilosrdně vystartovala, což bylo krásný, úlevný a byla to jedna z mála bytostí, která mě milovala bezpodmínečně a já jsem jí za to zaplavoval láskou, vděkem, dával jsem jí to pocítit a jak jsem zmiňoval, spoustu věcí jsem se od ní naučil a když mě opustila, tak jsem byl i za ní schopen si uvědomit, že přebírám odpovědnost za to nejlepší, co do mě vložila.
1: Cenu získal taky třeba německý vlčák nebo krátkosrstý ohař jménem Darek, který je specialistou na vyhledávání osob ze sutin. Díky svým zkušenostem a precizní práci patří mezi nejzkušenější záchranářské psy v Česku. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: řeknu jako velký milovník psů, kde ten ráj vlastně je. No samozřejmě u nás doma v posteli. Žádná bouda, to by Barunka nezvládla. Ona je křehká.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jo, a když přijde ta teta a má plné kapsy piškotů, no tak pak už ani páníček nic nezmůže. To potom letí kila nahoru. Ve 6:45, jak bude, Aleno?
2: 26 až 30 na jihu Moravě až 32 na severu kolem 23 stupňů. Takové bude počasí ve středu. Ona totiž přes nás bude přecházet studená fronta a přinese jen přechodně zvětšenou oblačnost, trochu málo přeháněk, ale za sebou hlavně chladnější vzduch. Ono podobně fronty přecházejí třeba ve Středomoří. Vymění se vzduch, na obloze sem tam proběhne nějak mrak, pár přeháněk, no a je ráze o 10 stupňů Celsia chladněji. Ten teplotní rozdíl mezi severem a jihem bude opravdu víc než řekněme 10 stupňový, a výstraha kvůli vysokým teplotám bude ve středu platit už jen pro jih i Moravy.
0: No, ale to není všechno. Zaslechl jsem slovo déšť.
2: Ve středu se objeví ojedinělá přeháňka. Místy by měly být přeháňky na jihu Čech, případně na východě Česka. Uhrny do 5 mm, pokud se objeví bouřka, bude to uhrn do 15 mm. Ale osobně si myslím, že těch přeháněk bouřek nebude moc.
0: No takže nic, jinými slovy, nic. To nás zahrádkáře moc nepotěší. Ale zase zkusím to vyvážet nějakou lepší zprávou. Začal samosběr jahod. Sice na Olomoucku, ale začal. Tak to bude ve Vraněnech taky. Co by dob. Tak se na to těším. Až se tam dojdu koupit, ne na trhat, protože mě bolej záda.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: A vy se probouzíte do středečního rána s datem 27. května. Někdo už jste na cestě do práce nebo do svého bodu B, tak šťastné kilometry, ať je vám silnice široká, hlavně žádná srážka s neopatrnými řidiči i lidmi, kteří mají jiný názor. Usmějte se, to nebolí a je to naštve ještě víc.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Cesty vědy, hranice víry. To je název výstavy Českého muzea Stříbra, která připomíná 400 let od příchodu jezuitského řádu do Kutné Hory. Výstava se koná na Kutnohorském hrádku a symbolicky se tak vrací na místo, kde kdysi sídlil jezuitský seminář. Návštěvníkům představuje jezuity, vzdělance, misionáře i hluboce věřící osobnosti, které výrazně ovlivnily duchovní i kulturní podobu města. Až do ledna příštího roku tu uvidíte víc než 50 exponátů ze 17. a 18. století, od uměleckých děl a vzácných tisků až po exotické předměty z cizokrajných misí, jako je indiánská čelenka nebo náhrdelník z obyčích zubů. Silný divadelní příběh o dvou mimořádných osobnostech české kultury, Janu Verichovi a Vladimíru Holanovi, slibuje představení Hadry, kosti, kůže. Hra dramatika Pavla Jurdy nahlíží na 20 let jejich společného soužití ve Verichově vile na Kampě, kde se střetával humor, poezie, samota i atmosféra bouřlivé doby. V hlavních rolích se představí Miroslav Hanuš a Luboš Veselý. Inscenaci má na programu v 7:30 večer Městské divadlo ve Slaném. Láska začíná smajlíkem. Inscenace Smiley přinese divákům romantický i humorný příběh o náhodném setkání dvou naprosto rozdílných mužů, kterým jediná zpráva obrátí život vzhůru nohama. Hra inspirovaná japonskou legendou o osudové červené niti propojuje lásku, moderní vztahy i hledání blízkosti v dnešním světě. V hlavních rolích se představí Daniel Bambas a Jiří Bém. Inscenaci uvádí v Městském divadle v Mladé Boleslavi hostující Studio 2. Představení začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: stovky modelů vlaků. Výstava nabídne i parní lokomotivy, pendolino i kolejiště s kamerami a zvuky. A můžete být u toho. A informace uslyšíte i z našeho vysílání. Zítra odpoledne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci by měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Týnec nad Sázavou buduje vodovod v Krusičanech. Dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit bez sankcí ukončit penzijní spoření, by dnes měla schvalovat sněmovna. Možnost ukončit penzijní spoření bez sankcí by měli mít ti důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Novelu zákona podporuje i poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny.
3: Protože důchodová politika nemá být jen o opravování jednotlivých chyb, má být také o tom, aby si lidé mohli na stáří spořit v systému, kterému budou rozumět, budou mu věřit a který jim opravdu pomůže vytvořit smysluplnou rezervu.
2: Místní části Týnce nad Sázavou budou mít veřejný vodovod. Aktuálně ho dělníci staví v Krusičanech. V létě začnou práce taky v Peceradech a zbořeném Kostelci. V součtu za ně město zaplatí přes 190 milionů korun. Na velkou část získalo dotaci. Přispět musí i obyvatelé. Částku radnice snížila. Původně byla 120 tisíc korun na nemovitost, říká starosta Martin Kadrnoška z Volby pro město.
4: Předpokládáme, že ten příspěvek bude významně nižší, protože jsme vycházeli z nějakých podkladů.

0: Je Hrubeše z ODS. Změna usnadní průjezd autobusové linky 180, která často nabírá zpoždění.
1: A linka 180 patří mezi nejvíc zpožďované linky v celé Praze. A proto jsme dlouhodobě s Rapidem hledali možnosti, jak zajistit preferenci pro tuto linku a zároveň, aby jsme nezhoršili už tak špatnou automobilovou dopravu v Patočkové ulici. Sport.
0: Pěti českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do druhého kola dva. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta v pátém setu. Kateřina Siniaková zvítězila po dvou sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži skončili Linda Nosková, Linda Fruvěrtová a Nikola Bartuňková. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Poruchané odstavené auto na dálnici D11. Kdo jedete do Prahy, pozor u 9. kilometru. D10, směr Praha, 23,5. kilometr, tam je poruchaná dodávka a na okruhu ve směru k dálnici D1, kilometr 22, nehoda dvou nákladních aut. Zatím se provoz úplně nezastavil, zpomaluje se, neprohlížet, jede se dál.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
3: Víte, jaká je aktuální reklamní kampaň na hlavní město Prahu? No, hlavní město Praha taky je vlastně takový podnik, do kterého se musí zvát a musí se na to poutat. Jak se to musí moc vyšperkovat, řekneme za moment.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.
3: S láskou pro vás, Vladimír Mišík, Rangers a taky Irene Cara. Pěkné ráno, tady Český rozhlas Střední Čechy. Probouzíte se do středy 27. května. Dobrý den všem.

0: A 10 minut. No tak představitelé reklamní kampaně, která zve do hlavního města České republiky, předpokládají, že v zahraničí čtou hodně knihy. Jo, protože Praha letos láká turisty k návštěvě metropole novou kampaní, která je zaměřená na literaturu a silné příběhy spojené s hlavním městem. Takže kultura a historie. Mimochodem ta reklama stála 22 milionů.
1: Tak to zní jeden z nových reklamních spotů, který zobrazuje pana K. z románu France Kafky, jak prchá před dvěma muži ulicemi Staré Prahy. Další spoty připomínají podle jejich režiséra Luboše Rezlera, Golema nebo třeba knihy československých exilových autorů, kteří se ve svých příbězích do Prahy často vraceli.
2: Pro mě bylo hrozně zajímavý ty ikonický literární díla přetavit do formy takových žánrových mikrofilmů, který reprezentujou nějakou esenci.
1: Hlavní město chce do metropole přilákat zahraniční návštěvníky se zájmem o kulturu a literaturu, říká Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v Praze.
3: My bychom rádi, aby tato kampaň oslovila klientelu, kterou zaujme právě ta spisovatelská stopa v Praze. Je to vlastně silný odkaz té naší bohemské duše Prahy.
1: A radní pro kulturu hlavního města Tomáš Slabihoudek z TOP 09 doplňuje, že do nové kampaně investoval pražský magistrát 22 milionů korun.
4: My chceme do Prahy přivést vlastně klientelu, která je bonitní, která se zajímá o kulturu a říct zahraničním turistům, na které to cílí, aby přijeli do Prahy a utratili tady peníze.
1: Videospoty, letáky a plakáty se objeví v zemích, odkud do Prahy přijíždí nejvíce návštěvníků. Bude to například v Německu, Polsku a Spojených státech amerických. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: A předpokládám, že turisté také budou mít jako vyzvánicí melodii svého mobilního telefonu. No, aspoň by to bylo originální, nebo ne? Víte co, popojedem vstříc, předpovědi počasí a zelené vlně. 6 hodin, 12 a půl minuty, přeji pěkné ráno z Prahy, z Karlína.

0: 6 hodin, skoro 16 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být jasno nebo polojasno, přes den se místy přechodně objeví více oblačnosti, ale jinak zůstane sucho a velmi teplo. Teploty vystoupí na 26 až 29. Vítr slabý až čerstvý, severozápadní nebo severní a někde může fouknout až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou po většinu dne velmi dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ve čtvrt a ve tři čtvrtě dispečink TSK Praha. Tam sedí dnes po ránu Kuba Vodička.
2: Hezké ráno. Začnu jediným problémem, který v Praze mám, a to na Pražském okruhu směrem k D1. V nájezdu od dálnice D5 se srazil kamion s osobním autem, zablokovali připojovací pravý jízdní pruh. Projíždí se tak jenom levým pruhem, čekejte také jak na samotném okruhu, tak na konci D5 už je kratší kolonu, ale zdržení jen na několik málo minut, jinak Praha zatím stále dobře průjezdná bez nějakých dalších výraznějších problémů. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
4: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
3: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: 6:17 a přichází na řadu kapela Miraj, ale vlastně tady mohu gratulovat. Včera obletila svět zpráva o tom, že Miraj Navrátil, frontman právě téhle kapely, se stal otcem. Jeho partnerka Sára převedla na svět zdravého syna Jonatána.

Halo, halo, sluchátko, kouzelné sluchátko, Jonatán, to nemyslíme psa, ale chlapečka, tak my gratulujeme, hlavně zdraví, zdraví, zdraví, hlavně ať nejsou ploché nohy, ať ho nebolí nic. Jo, jo, mimochodem, táta zpívá.

0: 6.22 je aktuální čas. Víte, co se stalo? V Česku padla historicky nejvyšší výhra v loterii, protože sázející v Eurojackpotu vyhrál skoro 3 miliardy, ano. Přesně 2 miliardy 911 milionů, takže po zdanění mu sice zůstane dost peněz na vily, zámky, vlastní ostrovy, i tak mu zbude i na rohlík se salámem, to je jasné. Ale jenom pro představu, kdyby člověk utrácel každý týden 1 000 000 korun, tak by mu to vydrželo asi 56 let. No a kdyby si chtěl koupit nové auto každý den, může to dělat několik dalších životů. Skoro 3 miliardy. No tak to, já kdybych se na ten tiket podíval.
1: Naložili jsme ho, natočili mu EKG a co byste řekl?
2: Měl ho tam?
1: Neměl. Aha. No a pak se v tom vyznejte.
0: A musel se s tím smířit. A nebo se zbláznit.
3: Tak. A teď si vás koupím. Všecky.
4: Posloucháte Český rozhlas

0: Tři minuty nás dělí od 6:30, kdy budou zprávy s Lenkou Vokatou, ještě jedna písnička a taky důležité informace. Opatrně na dálnici D1 před Prahou, 6. kilometr.
1: Zelená vlna, dobrý den.
0: Po nehodě jsou tam auta, je to tam takové dost nepřehledné, dost voláte do zelené vlny a my vám za to děkujeme jako právě třeba tady tento zpravodaj.
1: Je to auto, který je napořený zezadu, to stojí u svodidel na levé straně v rychlým pruhu. Zhruba o 30 metrů dál stojí další dvě auta v prostředním pruhu, ty jsou taky nabouraný. Vystřelený airbagy.
0: No a kolona před zatím na 10 minut, ale bude to delší.

0: slunečno a teplo, během dne se sílí vítr. Na teploměru se ukáže až 29. Taková je předpověď.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Senátoři se dnes budou zabývat návrhy na státní vyznamenání. Prezidentovi by mohli znovu doporučit třeba svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Masarykovou. Návrhy na hrad každý rok posílají Senát i poslanecká sněmovna. Prezident se jimi ale řídit nemusí. Jména může kdokoliv navrhnout i přes online formulář na webových stránkách kanceláře prezidenta do 1. června. Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně znečištěných prostorách. Tam se i nekontrolovaně množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, kteří putovali do specializovaných zařízení. Celkem 47 lžítek a osvěžítek letos můžou lidé využívat v ulicích Prahy. Zařízení mají ve svém okolí snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a taky omezit množství prachu. Pražské vodovody a kanalizace je instalovaly například na Pražském hradě, Staroměstském náměstí nebo na Újezdu. Hudební festival Pražské jaro dnes uvede oratorium Máří Magdaléna. Duchovní drama francouzského skladatele Gilles Masneta zahraje na své domovské půdě sbor a orchestr Národního divadla pod taktovkou šéf-dirigenta Roberta Jindry. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Začínáme na dálnici D1 před Prahou.
3: Dobré ráno, na D1 příjezd do Prahy přímo na úrovni nájezdu od průhonic, to znamená šestý nájezd, bouračka, dvě osobní auta v prostředním pruhu, stojí zatím nějaký asistenční auto, který tam bliká, zatím jsem tam neviděl policajty ani nic dalšího, takže ten nájezd se ještě komplikuje, tam kde se vždycky štosuje, tak to štosuje ještě o něco víc.
0: Aktuálně kolona na 15 až 20 minut. Na kamerách vidím, že právě dorazila záchranná služba, takže průjezdní zůstává připojovací a pravý pruh. Ještě okruh, kdo jedete směr dálnice D1, 22,5 km, tam jsou po nehodě dvě nákladní auta a pozor, Církvice, Kutná Hora, tahle silnice někde na půl cesty. Po nehodě skončilo osobní auto mimo silnici, na místo vyrazily složky záchranného systému.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A za chvíli budeme zachraňovat duše.
1: Praha otevřela nové prostory intervenčního centra. To pomáhá zejména lidem ohroženým domácím násilím. Podrobnosti už za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Hodiny ukazují 6.39, s vámi Honza Macoun, Český rozhlas Střední Čechy. Teď na vážnou notečku, třeba to někomu pomůže, a když ano, budeme moc rádi, protože je dobré vědět, že existují i místa, kam je možné se obrátit, když vás trápí třeba domácí násilí. Každá pátá žena, každý desátý muž má v Česku podle agentury STEM zkušenosti s domácím násilím. V hlavním městě se v případě ohrožení můžou obrátit na intervenční centrum. No a to otevřelo nově zrekonstruované prostory v Křišťanově ulici v Praze 3.
1: Já jsem byla ve stavu, já jsem nebyla schopná ani mluvit.
2: Tereza Marie Svoboda byla před 10 lety obětí domácího násilí. Situaci se nejprve rozhodla vyřešit tím, že zašla na policii.
1: Mě vlastně druhý den ráno volali z intervenčního centra. A vlastně mi vysvětlili, že jsou tahle ta sociální pomoc, že vlastně jsou informovaný policií.
2: Několik let pak každý týden chodila do intervenčního centra především pro psychickou podporu.
1: Jako nejde z toho ven, bych řekla, bez pomoci. Já jsem díky nim objevila spoustu věcí, které já jsem si říkala, jo, to je dobrý, to je v pořádku. A oni vlastně říkají, no tohle vůbec není v pořádku.
2: Vysvětluje Tereza Marie Svoboda. Intervenční centrum posledních téměř 10 let působilo v Chelčického ulici. Podle vedoucí zařízení Jany Vašinové, ale tamní prostory pracovníkům nevyhovovaly, především s ohledem na bezpečnost.
3: Spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do roli osoby ohrožený. A někdy i když vlastně zjistí, s kým pracujeme, tak nám i jako vyhrožují.
2: Proto se intervenční centrum přestěhovalo do nově opravené budovy s kamerovým systémem v Křišťanově ulici. Rekonstrukci provedla společnost Technologie hlavního města Prahy. Její ředitel Tomáš Jílek uvádí, že projektanti brali v úvahu konkrétní požadavky pracovníků.
4: Ta práce je nesmírně psychicky náročná. Takže jsme se snažili, aby to tady bylo světlé. Na všech patrech jsou kuchyňky, jsou tady odpočinkové místnosti.
2: Hlavní část tvoří 6 konzultoven. Jedna z nich je bezbariérová. Právě tam pracovníci s klienty probírají jejich situaci. Na předchozím místě mělo zařízení k dispozici jen 3 takové místnosti.
3: Řešíme dost věci, řekl bych nárazově, takže musíme být připravený takhle zareagovat, aby vždycky jako připravený mít nějakou volnou kapacitu.
2: Dodává vedoucí intervenčního centra Jana Vašinová. Rekonstrukce trvala 1 rok, magistrát za ní zaplatil 7 milionů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Yeah!

0: Naja, Run Run. Run Run po dálnici D1 fakt nepůjde.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Za chvíli v zelené vlně vysvětlíme. Pojďme k počasí. Nad Českem je dneska ráno převážně jasno až polojasno a teploty většinou klesly na nějakých 10 až 15 stupňů, ale najdou se i výjimky, třeba 19. Jestli není rozbitý teploměr, tak v Ondřejově bylo i 20 a kousek. Během dne budou teploty oproti včerejšku většinou o něco nižší, přesto se hlavně, kdo případně jedete na jih Moravy, dostanou až ke 33 stupňům. Jinak na většině Čech a Moravy meteorologové očekávají odpolední maxima 25 až 30. Od severu během dne přejde slabá studená fronta, která přinese hlavně víc oblačnosti, ale taky možná i někde nějaké dešťové kapky, případně i bouřky, ale není to prý velká sláva, říkala Alena včera. Všechno si zpřesníme za hodinu v našem vysílání.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. Problémů nám pomalu přibývá. Nově se bouralo na příjezdu do Prahy po D1, kde se hned za nájezdem od průhonic na 6. kilometru srazila hned 3 osobní auta. Na místě jsou hasiči, také policie a projíždí se pouze pravým pruhem. V tuto chvíli kolona narostla už skoro na 9. kilometr. Čekejte zdržení až 4 hodiny. Nehoda se řeší na Pražském okruhu směrem na D1. Za nájezdem z dálnice D5 se srazila dvě nákladní auta, průjezdný v tuto chvíli připojovací a levý jízdní pruh. Kolony jsou jak na okruhu, kde má kolona skoro 2 km, tak především na příjezdu do D5 před Pražským okruhem, kde kolony začínají před Rudnou na 6. kilometru. Čekejte zdržení 20 minut. V Praze se pak zdržíte na Štěrboholské spojce a na okruhu od D11 k Průmyslové pojedete 15 až 20 minut a pomalu se jede také v Liberecké směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětin k Bulovce je to aktuálně asi na 4 hodiny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jo, to mám teď, občasné špatné vidění. Jo, v pátek se to bude probírat.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bratři, opět a Radeček, 6 hodin 50 a půl minuty. Když se podíváte na náš web, kdo si s těma internetama rozumí, tak střednichechy.rozhlas.cz, klikněte na program a budete hnedle vědět, kdo bude dnešním odpoledním hostem u Alex. Ale protože já vás šetřím po ránu, zase na druhou stranu, ještě si s internetem můžete ublížit, poslat peníze třeba někam do Etiopie, to ne, že bych vás podceňoval, ale i chytřejší to udělali, narazili. Tak budeme dávat zdvižený prst. Alex, koho budeš mít? Jo, takhle, my už ho máme. No tak bude to David Punčochář. Dozvíte se třeba i to, jak se mu stalo, že se na jevišti rozesmál, nebo spíš jak často se mu to stává?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro, co páté představí, jako že se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to.
0: Pokárá, tak to se dobře poslouchá. Režisér a maminky se musí poslouchat.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední

0: Za minutu 7 budou zprávy s Lenkou, ale mám taky pro vás informaci, kterou Lenka neví, anebo nemá zařazenou do své relace. Pozor, na Kladně cestující musí ode dneška počítat se změnou, a to u zastávky okrsek 4 v Arménské ulici. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. A proč vám to říkám? Jezdí tam dost autobusů, to za A, a za B. Člověk po ránu chodí častokrát poslepu. Tak ať nestojíte někde, kde vám nic nepřijede. Musíte trošku dál. Jo, není to zas tak daleko, o nějakých 170 metrů na 603, 606 anebo 613 a další.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna rozhodnutím přehlasovala Senát. A Rakovník rozšíří svůj kamerový systém do dalších ulic. Dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
4: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
4: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
6: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
4: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Vedení Rakovníka rozšíří kamerový systém. Pod dohledem strážníků budou nově další 4 místa ve městě. Radnice tím chce zamezit vzniku černých skládek v okolí kontejnerů na odpad. Za kamery a jejich instalaci zaplatí přes 320 tisíc korun. Vybraná firma je dá na místa nejpozději do konce července, pokračuje rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
7: Instalovány budou v lokalitě Na Spravedlnosti, na Sekyře, Vrchlického náměstí a v ulici Sadova. Realizace je plánována do konce července letošního roku. Městu bude poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu prevence ve výši 300 tisíc korun.
3: Nové psí hřiště dnes otevře vedení Prahy 6 pod Ladronkou. V 14:30 odpoledne se tam lidé můžou přijít podívat na ukázky tréninku psů na jednotlivých prvcích. Na hřišti je například Kladina.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Takovou dopravní oázu vás předpokládám nepřekvapí, když budete projíždět na dálnici D1 před Prahou. Hustý provoz, bohužel dopravní nehoda, která se vyžádala to, abyste stáli nějakých 25-30 minut v koloně právě před 6. kilometrem, kde nehoda je. Na místě hasiči, taky policie, mají zabraný levý a prostřední pruh od okruhu. Nějakých 25 minut teď. Ucpaný je i příjezd do Prahy z Plzeňské D5, tam je to kvůli nehodě na okruhu ve směru z letiště, kde je jedničce. Nájezd z D5 blokuje levý pruh kolona na okruhu, taky na D5 od 7. kilometru. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
2: Jednu hodina ve vlaku mezi Kladnem a Prahou by mohla být minulostí. Železničáři rozjeli velkou přestavbu trati, která má cestování výrazně zrychlit. Podrobnosti dodáme do vysílání za chvíli. Tramy jsme přidávali už včera, vlastně po celý den, a nebude tomu ani dnes jinak. Je to důležitá věc, to víte, 3-4 dekády se o tom mluví a teď už se koplo. Mělo by být hotovo, a to říkám předem, v roce 2029, ale Fantomas by k tomu potom něco ještě dodal, ale to si nechám na jindy. To by byla jinak provokace. Teď Bára.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Nedá se nic dělat, čau lásko, asi se nepotkáte. Kdo jedete po dálnici D1, tak jestli jedna láska jede právě tudy. Ne, nepotkáte. Jestli to máte na knap. Kolona z 15. kilometru ke kilometru 6, kde je dopravní nehoda. Na místě 3 auta po nehodě, nebo 4 auta po nehodě. Hasiči, světelná šipka, všechno označeno, ale bohužel nedá se nic dělat. Zpožďují se také i autobusy, příměstské autobusy, tak prosím vás, opatrně, ať nemáte taky pomačkané plechy.
1: Region Express.
0: Řeknu vám, kdybych měl tady nějaký krepák a nějakou dechovou kapelu, tak hned bych spustil i teď po ránu v 7 hodin a 12 minut, je to zásadní. No koplo se, pořádně se koplo, no a teď jde o to, jestli bude i dostatečný přísun peněz, protože rychlejší vlakové spojení mezi Kladnem a Prahou by mohlo být, začali totiž železničáři modernizovat úsek, který tu jízdu vlakem zkrátí zhruba na polovinu. No, přestavba je součástí většího projektu, který má propojit centrum Prahy s Kladnem a taky přímo s letištěm Václava Havla. Tak kde se vlastně koplo?
2: Z hostivického nádraží právě vyjel vlak do Kladna. Největší středočeské město propojuje s Prahou jen jednokolejná trať, po které jezdí starší motorové soupravy. Z Hostivice vlakem často jezdí i pan Vladimír Orda.
3: To je lékař, to je tohle něco do Prahy vyřídit. Železnice je tady docela důležitá.
2: Celou trať nyní zmodernizují železničáři. Nově bude dvojkolejná a elektrifikovaná. Podle Vladimíra Ordy už byla přestavba potřeba.
3: Je to už trochu pozdě, ale jestliže to bude do toho kolem roku 30, tak se to třeba i dožije.
2: Naopak další zdejší obyvatelka Jaroslava Neužilová se na modernizaci tratě dívá trochu skepticky.
4: Bydlím tady kousíček od trati, tak jako spíš se bojím, že těch vlaků bude hodně, že tam bude hluk, ale je to tady potřeba, aby se to tady zkulturnilo.
2: Přestavba 15-kilometrového úseku do Ruzyně by měla být hotová v roce 2029. Přibližuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Samozřejmě dojde k významnému zrychlení a staneme se v budoucnu plnohodnotnou alternativou pro individuální silniční dopravu.
2: Vzniknou i nové zastávky Hostivice Jeneček, Velké Přítočno a Malé Přítočno. Trať povede převážně v nové trase. Pokračuje Tóth.
5: V celém průběhu roku 2026 se bude pracovat mimo kolejiště. V roce 2027 už půjdeme do těžších výluk.
2: Přestavba má stát necelých 8,3 miliard korun. Na práce naváže stavba železnice na pražské letiště, zdůrazňuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: Tohle bylo nevyhnuté už 30 let zpátky. Jsem rád, že teďka to už konečně nějak akcelerujem.
2: Modernizace celé trati z centra Prahy do Kladna, včetně stavby úseku na letiště, by měla skončit v roce 2032 a stát kolem 50 miliard korun. Z Hostivice u Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Ach, moje regionální bože, 2032, no snad se toho dožijeme. Tak něco, co bude blíž, to by bylo? Ano, bylo. Mám tady pozvánku třeba za Hydrou. Hydra totiž vyrazí na mochovskou lokálku. A to už v sobotu 30. Takže pozor, speciální jízda bude mít i fotozastávky. Zjistěte si jízdní řád a jízdenky předem.

0: Tak ještě jednou, aby se to nezamluvilo, v sobotu 30. vyjede na Mochovskou lokálku ve středních Čechách mimořádný vlak s motorovým vozem řady 854. Říká se mu Hydra a ještě donedávna brázdil pravidelně koleje v našem kraji. Speciální jízda startuje v 9 hodin z nádraží Praha Vysočany a povede přes lázně Toušeň až do Mochova. Organizátoři tedy přislíbili bohatý program pro železniční fandy a dokonce i fotografy, protože bude několik fotozastávek v trase a dvojice odpoledních jízd, kdyby náhodou byl někdo místní mezi Mochovem a Čelákovicemi. Součástí programu bude i čas na občerstvení, děkuji, a volnější program v Mochově, děkuji. Návrat do Prahy je plánovaný kolem 18. hodiny, ta kapacita vlaku je omezena a rezervace organizátoři přijímají předem. No tak prosím, potkáme se tam.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska je středa 27. května, máme 19 minut po 7. hodině. Ráno jasno nebo polojasno, přes den dorazí mraky, někde se z nich spustí, taky by mohlo zabouřit, ale to zcela výjimečně ve středních Čechách. 26 až 29 by mělo ukazovat na teploměru a vítr po většinu dne slabý, no a místy může i fouknout, tedy když dorazí bouřka, až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky po většinu dne velmi OK.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Míříme za Kubou Vodičkou, má přehled o tom, co se kde děje. Obzvlášť v hlavním městě a řekněme si na rovinu, že jsou i dopravní nehody, čerstvé dopravní nehody. Já ještě mrkám tady do středních Čech. Jo, Průhonice, to je jedna věc. Silný provoz.
2: Alespoň trošku lepší zprávu budu mít z příjezdu do Prahy od D1 za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru se před pár minutkami podařilo už dát havarovaná auta do připojovacího pruhu, takže už jsou průjezdné tři pruhy. Každopádně kolona, která se vytvořila, narostla až ke sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr. Stále tak čekejte zdržení více než půl hodiny, ale kolona by se měla snad pomalu rozjíždět. Na Pražském okruhu směrem k D1 čekejte kolonu od Karlovarské až k Ořechu, pomalu se pak jede kvůli tomu také na příjezdu do Prahy po D5, kde je kolona od Rudné ze 6. kilometru. V obou případech čekejte zdržení 20 až 25 minut. Výrazná kolona stále na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové pojedete stále kolem půl hodiny a pomalu se jede také v celém úseku přes Libereckou a ulici v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Děkujeme. A teď tady ještě naskočila, řekneš to ty nebo já? Já to řeknu. Naskočila informace, čerstvá dopravní nehoda, osobní auto a motocykl nebo motorka v Zenklově ulici, takže na místo vyrazily složky záchranného systému, včetně policie. Bude ucpáno, teda ono je tam ucpáno už teď normálně, ale teď to bude trochu navíc, tak se držte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Tak to bude hezké, tedy, když Oskar Hes. Tohle je norský dřevo Lenka Filipová, písnička, kterou jsem neslyšel asi 156 let, tak rád si ji připomenu. Dobrý den, 7.22.

0: kterou potravinou nebo nápojem schladíme tělo, když slunce pálí o 106?
1: Zdávám žlutý melou.
2: Jablíčnej džus.
3: Takovou limonádu. Teď hru, když se napiju a začnu

0: ještě točenou jahodovou a vanilkovou.
1: Já nejradši, když je hrozný vedro a půjdu pryč z bazénu, tak se udělám studený pití s ledem.
2: Pohár s mlyskou.
3: Ruska je taková kostička, která se jí a je tam na ní odplatek.
4: Jahody, maliny a borůvky.
5: Kolouze s citronem.
6: Co to tam ten chlapeček říkal, že něco ruská, jo, ruská, jestli jakože zmrzlina s oplatkou. No, tak dobrou chuť vám přeju a možná, že může dojít i na další druhy v průběhu dnešního dne. Tropy nás čekají i dnes. S Alenou Zárybnickou si řekneme podrobnosti o počasí ve 7:45. Teď pojďme do spalující Itálie, i když podle názvu Acapulco. Zprávy v půl osmé za 3,5 minuty.

0: buďte připraveni, že když budete chtít vyletovat po Praze od soboty 30. května do neděle 31. května, tento víkend, nepojedou tramvaje Anděl Újezd, a to z důvodu prací na elektrifikaci linky 176, takže bude zavedena náhradní autobusová doprava.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vedení úřadu vlády se dnes sejde s členy vládních rad k plánovaným přesunům agent lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů na jednotlivá ministerstva. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden. Část členů rad v reakci na změny ke konci června rezignuje, pokud se jejich agenda opravdu přesune. Varují, že jde o průřezová témata. Jejichž rozdělení mezi rezorty může stížit jejich koordinaci i prosazování. Zhruba 8,5 milionu korun pošle letos Středočeský kraj organizacím na vzdělávací projekty k ochraně přírody. Peníze rozdělí 30 institucím a obcím, které například obnovují naučné stezky. Letos pro ně hejtmanství vyčlenilo zhruba o 500 000 více než vloni. Vedení Prahy 5 na příští rok plánuje obnovu parku u tramvajové zastávky Škola Radlice. Má sloužit nejen jako místo pro odpočinek a volnočasové aktivity. Využívat ho budou i žáci sousední školy na venkovní výuku nebo pořádání kulturních akcí. Radnice chce taky zrekonstruovat dětské hřiště v přilehlé Pechlátově ulici. Za přípravu projektu radnice zaplatila 2 miliony korun. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Anthropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, místy přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou stále s kolonou na dálnici D1 před Prahou. Nehoda už nepřekáží na 6. kilometru, ale překáží ve všech pruzích štrůdl aut, nejen od Popovic, ale skoro už od připojení ze silnice 3 z Benešova, Tábora a zkrátka jižních Čech, takže buďte připraveni, že jen tak v Praze nebudete. Další problémy jsou s kolonou na dálnici D5, budete postávat už pomalu od 10. kilometru od Loděnice. Přidávám ale i další místa, které tady upozorňují v rámci zelené vlny kolegové, tak dejte pozor i tak, kdo pojedete po dálnici D8 ve směru do Prahy. Před Prahou se už začíná štosovat štrůdl aut, ale je to jen provozem, není to nějakou nehodou. Stejně tak potom dál v Liberecké, ale tam je to tradice. Tak. I dneska nepřekvapí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A víte co? Dáme si takový něžný, vlastně vánoční podkres, i když máme datum, jaké máme, 27. května.
2: Za chvíli vás vezmeme do lázní pro duši, které mají ve Zruči nad Sázavou. Jejich součástí je letos i strom splněných přání. A jestli funguje, to uslyšíte už za chvíli.
0: Těžko říct, ale aby si lidi nemysleli, že to jsou nějaké papírky, odpadky, aby se to nepozbíralo a místní služby to zase neodvezly někam na skládku nebo někam na spálení. Prosím vás, strom splněných přání, Zruč nad Sázavou. Zastavte se, pokochejte se a udělejte radost. Svět je plný bláznu, potvrzuje Leona Machálková a tak jsme frajeri, přidá se Petr Nač. 4 minuty po půl osmé, Český rozhlas Střední Čechy.

0: 7 hodin 40,5 minuty a Český rozhlas Střední Čechy. Pojďme do našeho kraje, zastávku si uděláme v Zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou. Vy místní víte přesně, na co narážím, určitě jste prošli kolem, nebo jste to zaznamenali z vaší místní pošty, ať už, nebo taky z rozhlasu. Slyšel jsem zrovna nedávno o rozhlas vašeho města. No každopádně Zruč nad Sázavou je tam strop přání a je to taková letošní novinka k projektu Zručské jarní lázně pro duši. Ty vznikly v době covidu, kdy se lidé nemohli potkávat a město jim nabídlo různé aktivity pod širým nebem. Ten strom obsahuje desítky vzkazů. Desítky. Tak ho nem tam.
1: Jsme v parku u zámku ve Zruči nad Sázavou a tady je strom splněných přání. Na něm už vlajou, já bych řekla možná i desítky cedulek a jednu právě teď napsal i Ondřej Melcer.
2: Dobrý den, já se přiznám, já už jsem tady po druhý. Prvně jsem tady psal z hlediska mé bolavé trapézy, takže jsem si přál, aby mě ta bolavá trapéza přestala bolet. Ono se tak skutečně stalo, ale postupem času mě začala bolet i ta druhá trapéza, takže proto já jsem zde, abych vyslovil teda přání tomuto stromu a napíšu mu teda vzkaz ještě jeden.
1: Takže nejenom lázně pro duši, ale i lázně pro tělo to vypadá, že tady fungují.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Mladý muž Ondřej nás tady trochu pobavil tím, co si přeje. Usmála se tady tomu i Eva Boumová z městského úřadu, která ten strom splněných přání vymyslela, je to tak?
3: Ano, dobrý den.
1: V čem to tedy spočívá?
3: My jsme vlastně na začátku května tenhle ten strom ozdobili cedulkami, na kterých je napsáno ráda bych popřála nebo rád bych popřál. Navěsili jsme sem i fixy a každý, kdo tudy projde, má možnost napsat sem přání pro sebe, pro svého známého nebo neznámého, pro zručáky, pro kohokoliv, kdo mu napadne. No a teď, když vidíte, tak pořád tady jsou lidé, kteří píšou vzkazy.
1: Tady vidíme nějaký dlouhý, na konci i srdíčko.
3: Ano. Aby Zdenička s Lukym měli brzy miminko.
1: Tak to jsou velká přání.
3: Přeji všem lidem hodně štěstí, zdraví, pohody a klidu.
1: Ono je to i hezké v tom nejenom, že ten, kdo sem přijde, napíše nějaké to svoje přání, ale že to je příjemné i pro lidi, kteří tady prochází a čtou si právě ty vzkazy, tak jako teď my.
3: Máte pravdu, chodí k nám do infocentra, ptají se nás, co pak to tady máme za strom, tak my to každému řekneme a zároveň jim hnedka dáme volnou cedulku, aby mohli připnout na strom a napsat si i to své přání.
1: A Zruďské jarní lázně pro duše připomínají v parku také cedulky na lavičkách. Já jsem teď přišla k jedné, na které je napsáno, kdy jste naposledy k sobě byli laskaví. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: kapelou ABBA, kapelou Beatles a kapelou Queen se prý nikdy nic neskazí ve vysílání. Nevím, jestli bude souhlasit s Kavčí hor, Alena Zárybnická. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ano, proč ne, samozřejmě.
0: Máme 7:45, nějaké drobné, tak chtěl bych se jít opalovat. Pokud možno i k nějaké vodní nádrži, která bude doslova vroucí, tak máš nějakou takovou představu vůbec, jak jsou na tom řeky nebo nádrže s teplotami?
1: Pořád ještě nedosahujeme na úroveň Středozemního moře, ale s Černým mořem už se srovnávat směle můžeme. Nejteplejší nové mlýny, ty mají nějakých 16 stupňů Celsia. Jinak je to o 2-3 stupně Celsia.
0: To ne, to bychom si nerozuměli, ale pojďme si aspoň říct, jak moc se vyhřejeme už teď po ránu.
1: Stávající teploty ve středních Čechách jsou někde kolem 16-18 stupně Celsia. Vlastně nejteplejší aktuálně Ondřejov má dokonce přes 20 stupňů, takže začínáme to ráno velmi teple. Pokud bychom hledali na opačné straně spektra, tak třeba Zruč nad Sázavou necelých 15 stupňů Celsia, to jenom abychom měli rozmezí pro ty stávající teploty.
0: Už jsem se díval všude, ale já tu studenou frontu nevidím.
1: Ona taky vidět není. Projeví se studeným vzduchem, nebo respektive chladnějším vzduchem, který přijde po ní. Jestli vlastně máme zkušenosti s nějakou změnou počasí třeba ve Středomoří, tak ta situace teď to hodně připomíná. To znamená, sice se ochladí, druhý den může být třeba o 5-7 stupňů Celsia míň, ale zároveň na té frontě nečekáme žádnou výraznou oblačnost ani výrazné srážky. Takový ten středomořský přesun fronty by měl být i ten dnešní. Takže fronta sice přejde, před ní půjdou teploty ještě na 26 až 29 stupňů Celsia, ale ve čtvrtek se potom ochladí. No a přehánky, ty by se ve středních Čechách prakticky skoro vyskytovat neměly.
0: Potom se ale nabízí otázka, co mají ve Středomoří.
1: No, je teď tam, aktuálně.
0: Tam to peče celá země.
1: No právě, hlavně teplá je teď západní Evropa. Jenom doplním, abych nezapomněla k té dnešní předpovědi, ještě bude zesilovat maličko vítr, může být čerstvý severozápadní severní nárazy kolem 55 km v hodině. No a mluvíme-li o tom počasí jinde, Francie je hodně rozpálená, stejně tak vlastně Španělsko, Portugalsko, teploty kolem 35 stupňů Celsia byly ve Velké Británii a tam skutečně v květnu takové teploty rozhodně nepatří.
0: Co nás čeká? Co vidíš? Nějaká změna bude, anebo zůstaneme zase v té formě kolem 26-28?
1: Tak nějak by to mělo být. Chladnější bude čtvrtek, zvláště čtvrteční ráno 9 až 6, možná páteční ráno 8 až 4 stupně Celsia. Ale v těch maximech půjdeme zase k 25, 27, 28 stupňům. A na víkend sice tam vypadá to, že by nějaká oblačnost s přeháňkami mohla být. Budeme upřesňovat, každopádně teploty pořád zůstanou nad průměrem.
0: Já bych to stejně doplnil, to mohla být, si určitě zpřesníme, taky s největší pravděpodobností. Zrovna my zahrádkáři, který potřebujeme, tak to u nás nebude. Ale těšíme se na případné zpřesnění. Odpoledne naslyšenou, děkujeme.
1: Pěkný den přeju.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, provoz poměrně silný, začnu příjezdem do Prahy po D1, kde se za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru jezdí už všemi pruhy, havarovaná auta po nehodě jsou na straně v připojovacím pruhu. Kolona stále ale od sjezdu na Velké Popovice zhruba ze 16. kilometru postupně se rozjíždí, ale stále se zdržíte nějakých 25 až 30 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 čekejte stále poměrně dlouhou kolonu od Karlovarské až k Ořechu a pomalu se kvůli tomu jede také na příjezdu do Prahy po D5, kde je kolona od Rudné zhruba ze 6. kilometru, je to na 20 až 25 minut. Opatrně také na konci tunelu Blanka směrem na Troju, kousek před výjezdem na Novou Povltavskou, stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné vozidlo. Projíždí se jen jedním pruhem v tunelu už kolona na několik minut, ale postupně narůstá a zdržíte se ještě na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D1 a Průmyslovou, kde je to asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: 7.51 přichází Věra Martinová, Harlekín, pak dorazí Manekín, Petr Jungmann a pak Lisa Steinfeld. A budou zprávy v 8. Honza Macon přeje dobrý den s Českým rozhlasem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
3: Aron.

0: ani ne za minutu, 8 hodin a zprávy s Lenkou Vokatou, ale jen si odsmrkni, odkašlej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Netýká se to jí, ale už vím, že některému osazenstvu, konkrétním osobám určitě nebudu dávat fotografie jako dárek, kde budou pavouci a rozhodně nebudu zvát na sbírku pavouků.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák CZ.
1: Osm hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Sněmovna by měla rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Praha 4 využije finanční kompenzaci za hluk z letadel na novou výsadbu stromů. Dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, co smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci, pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
4: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
1: Praha 4 využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu nad její území na výsadbu nové zeleně. Městská část od letiště dostane 650 tisíc korun, za které nechá vysadit zhruba 30 stromů, zejména v Braníku a Hodkovičkách. Letadla nad územím Prahy 4 létají kvůli opravě hlavní dráhy od konce března. Návrat do původního koridoru letiště plánuje na polovinu srpna. Příbram rozšíří městský hřbitov na Hvězdičce. Práce začnou v červnu. Dělníci vybudují novou pevnou zeď a část kolumbária nad zahradnictvím. Součástí prací bude taky oprava oplocení a vstupní brány z Jinecké ulice.
5: Podle vedení města je rozšíření hřbitova nutné kvůli rostoucí poptávce po pietních místech, zejména po kolumbáriích, která v Příbrami dosud chybí. První etapa potrvá zhruba 5 měsíců a město bude stát asi 10,5 milionu korun. Hřbitov zůstane po dobu stavby otevřený. Návštěvníci ale musí při průchodu dbát zvýšené opatrnosti. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníka Ondřeje Beránka s Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmelařem byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se. Pokračuje právě Beránek.

0: Vlachy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Ještě nevíte o dálnici D6, taky jsou tam problémy ve směru Vary, tak opatrně. Dejte si pozor na 80. kilometru.
2: Přijíždím z Vary do Lubence a v protisměru dálniční úsek D6 Lubenec Vary, uzavřen pravý jízdní pruh, nehoda, hasiči, policie, už to jenom vyšetřují.
1: Taky velmi opatrně na dálnici D1 dojedete do Kolony na 30. kilometru, v té se budete sunout až na kilometr 22. Pak se rozradostníte, nadechnete, abyste potom vydechli ještě v dalším štrůdlu aut, který vás doprovodí do hlavního města souhrnem nějakých 40 minut. Další kolony, třeba na dálnici D5 před Prahou od 10. kilometru, pak střídavě třeba od 18. kilometru hradecké dálnice. Je toho dneska poměrně dost, velmi opatrně na cestách. Jo, a pozor, když už jsem u dálnice D10, 23,5 km směr Praha pro poruchu odstavené auto. Bohužel to stojí tam tak nešťastně, že projíždějící nákladní auta musí vybočovat do levého pruhu. Na místě policie, ale nic moc s tím neudělá. Porucha je pravít.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
1: Vždycky si říkám, Honzo, problémy s nadváhou nemáš, ale jestli bych někdy nad tím přemýšlel a řekl si soudně při pohledu na sebe do zrcadla, jsi tlustý, tak je to vždycky po Vánocích. No a k tomu mi zapije vždy s radostí a velkou chutí Eva Farná, písničku, která je tematická, ale mám takový pocit, že se toho nic moc od těch vánočních svátků nezměnilo. Navíc, když doma dobře, tak pečou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin a 17 minut, pěknou středu, slunečné ráno, klid, pohoda, úsměv. No, jestli máte nějaké bolístky, nějaké smutky, no, já to nevyřeším, ale můžeme vás naladit, nebo doladit.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nejdřív se o to pokusí Alena. Jaké máme ráno?
2: Stávající teploty ve středních Čechách jsou někde kolem 16-18 stupňů Celsia. Nejteplejší aktuálně Ondřejov má dokonce přes 20 stupňů, takže začínáme to ráno velmi teple. Pokud bychom hledali na opačné straně spektra, tak třeba zruč nad Sázavou necelých 15 stupňů Celsia. To jenom, abychom měli rozmezí pro ty stávající teploty.
0: No jo, ale co ta studená fronta? Jsi říkala, že bude. Já ji nevidím.
2: Ona taky vidět není. Projeví se studeným vzduchem, nebo respektive chladnějším vzduchem, který přijde po ní. Sice se ochladí, druhý den může být třeba o 5-7 stupňů Celsia míň, ale zároveň na té frontě nečekáme žádnou výraznou oblačnost ani výrazné srážky. Takový ten středomořský přesun fronty by měl být i ten dnešní. Takže fronta sice přejde, před ní půjdou teploty ještě na 26 až 29 stupňů Celsia, ale ve čtvrtek se potom ochladí. No a přehánky, ty by se ve středních Čechách prakticky skoro vyskytovat neměly.
0: Řekněme si, to láká k vodě, ale to je jenom pro některé. Určitě jo, nevěřím tomu, že ty, které jsem viděl včera v nějaké televizní reportáži, že jim to nevadilo, nebo kolik je tedy, dejme tomu, taková nějaká teplota v řekách nebo v nějakých přehradách, víme?
2: Pořád ještě nedosahujeme na úroveň Středozemního moře, ale s Černým mořem už se srovnávat směle můžeme. Nejteplejší nové mlýny, ty mají nějakých 16 stupňů Celsia, jinak je to o 2-3 stupně Celsia míň.
0: Takže nic, radši nic, voda ze sudu lepší.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Výrazné kolony stále čekejte na Pražském okruhu v obou směrech. Před Ořechem směrem na D1 je kolona, která začíná za nájezdem z Karlovarské. S tím souvisí také kolona na dojezdu do Prahy po D5, kde se popoždí od Rudné z 5. kilometru k okruhu. Směrem na letiště pak čekejte silný provoz od sjezdu na Vestec. Pomalu se také jde až k Ořechu. V obou směrech je to na nějakých 20 až 25 minut. Výrazná kolona stále na okruhu a Štěrboholské spojce narostla už do Novopatské a od Novopatské k Průmyslové pojedete aktuálně asi 50 minut. Provoz výrazně vázne také v celé Kbelské ulici směrem na Hloubětín a následně pokračuje také přes Průmyslovou až k nájezdu na jižní spojku od Cínovecké, je to aktuálně zhruba na 40 minut. Pomalu pojedete také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka, je to na půl hodiny a zdržíte se i ve Strakonic směrem do centra od Zbraslavy k Barandovskému mostu, zdržení 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Do kanceláře tiskového mluvčího a jeho kolegyně se vydáme za chvíli. Ředitelství silnic a dálnic, ne Jan Hrídl, ale bude Petra. Petra vám prozradí, jak to vypadá třeba ve Slivenci. Něco by se tam mělo opravovat. Jak to bude dlouho trvat, řekneme si za chvíli.
5: No tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž.
0: 8:21 a půl.

0: klidně dvě. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, kdo posloucháte už nějakou tu minutu, delší dobu, víte, že jsem zmiňoval, že někde už začíná samozběr jahod, někde Olomouc či co, ale teď jsem zavadil o informaci a ta mě potěšila, tam si třeba doběhnu se podívat, jak vypadají a hlavně, co za to chtějí. Samozběr jahod během příštího týdne začne, a to konkrétně mezi Lysou nad Labem a Stratovem, takže to je nějaká jahodárna, jestli se nepletu, jahodárna Lysa. 82 koruny za kilo budou chtít, ano, a sbírat můžete do vlastních nádob, zakoupit kbelík za 20 korun nebo bedínku, platba pouze v hotovosti, parkování zajištěno na louce u samosběru. Datum otevření a otevírací dobu budeme informovat v průběhu příštího týdne. No jasně, zase není tam zapotřebí mít narváno už od začátku, navíc nejsou ještě úplně na 100%. A to by byla potom velká škoda. Teď ale popojedeme dál, čeká nás návštěva ředitelství silnic a dálnic. No tak kde, co, kdy a jak, Petro Trkulová?
1: Na Pražském okruhu pokračují práce na celkové rekonstrukci dvou nadjezdů. Cílem je rozšířit úsek mezi Třebonicemi a Slivencem na 6 jízdních pruhů. V tuto chvíli oba nadjezdy připravujeme k demolici, kterou plánujeme o víkendové noci ze 13. na 14. června. V tomto termínu bude Pražský okruh uzavřen. Po zbytek stavby je po něm vedena doprava v režimu 2+2. Nadjezd k ulici k Austisu chceme zprovoznit do 5 měsíců a nadjezd k ulici k Zadní Kopanině o 2 měsíce později. Investice vyjde na 207 milionů korun.
2: Český rozhlas Střední Čechy,

0: Je středa 27. května. Svátek slaví Valdemar s jednoduchým V. A mimochodem, jak jsem zjistil, tak v kalendáři dalším máme Mezinárodní den vider. No jo, takhle mluví. A co mluví, netuším. Ale vím, co dělají vidra paní a pan vidra, když se hádají.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska. V Tallinnu s nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit. Zúčastní se taky mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Místní části Týnce nad Sázavou budou mít veřejný vodovod. Aktuálně ho dělníci staví v Krusičanech. V létě začnou práce taky v Peceradech a Zbořeném Kostelci. V součtu za ně město zaplatí přes 190 milionů korun. Na velkou část získalo dotaci. Vedení Zvole u Prahy vybírá firmu na přípravu projektové dokumentace pro novou školu. Rozhodnout chce nejpozději příští týden. Do veřejné soutěže se přihlásili 4 zájemci. Stavba nové školy bude stát asi 700 milionů korun. Pražská poliklinika Prosek dnes pořádá Den zdraví. Lidé si můžou v budově v Lovosické ulici nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi nebo si nechat zkontrolovat pigmentová znaménka. Odborníci zájemcům taky poradí například ohledně péče o chrup a nádorové prevence. Den zdraví dnes odpoledne pořádá i nemocnice na Františku, která připravila preventivní vyšetření, odborné konzultace i praktické ukázky zdravého životního stylu. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kdo jedete z Mělníka směr Praha, tak opatrně. Samozřejmě pravidelná ranní kolona před nájezdem na dálnici D8, tak buďte připraveni, že štrudl aut vás nemine. Kdo si myslíte, že pojedete s kratkou přes Bořanovice, Líbeznice Bořanovice, tak úplně nejlepší výhra to taky nebude, protože tam někde na půl cesty po nehodě osobní a nákladní auto. Jak moc blokují provoz, netuším, ale vaše oko tam třeba vidí, tak případně zavolejte 800 553 553. Na dálnici D1 odstavená auta, 30. kilometr směr Praha, D10, 23. a půl kilometr směr Praha, tam je nákladní auto, které se špatně objíždí, musí se vybočovat. No a ještě tady vidím velmi dlouhé kolony, ale to víte, T5, klasika, i D8. Buďte s úsměvem do dnešního dne.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak tohle jsme řekli, to máme, škrtáme, tohle taky, hokej. Prohráli jsme s Kanadou, kdybyste nevěděla.
3: Jsem naříkala jsem to už několikrát.
0: No, takže jsem zvědav, jak to dopadne, protože jestli to prohrajeme, tak to, nevím, to už vlastně ani nezachrání Lucka Vondráčková, že, se svými hity. Ale můžeme si pozvat aspoň na další reportáž, to bude jistota jistot. Co to bude, o čem to bude?
3: No, o tropických teplotách v posledních dnech v Česku.
0: Tak, kdo by si jich všiml?
3: Horko je právě hlavně ve velkých městech. Třeba pražští záchranáři měli kvůli tomu včera víc než 20 výjezdů.
0: Hmm. A toho piva, co se vypije, no. A těch hádek, které jsou, a těch otevřených oken na sídlišti, co máme v průběhu večera.
3: Tam
0: a
3: to posloucháš ty hádky?
0: Všechno, úplně všechno. Za chvíli tedy podrobně ještě počasí, teď 8.34, Dalibor Janda a za chvíli Pavel Bobek. Pěkné ráno.

0: Za 4 minuty 8:45. Když jsem mluvil před chvílí na téma hokeje o tom, že v kabině třeba mohla rozproudit aspoň místní chlapce Ludka Vondráčka, já jsem myslel třeba, že nějaké CDčko tam zbylo, jako je mi jasné, že Plekanec tam není, ale tak držíme palce, aby to dopadlo, aby jsme zanechali další hokejovou stopu a měli další veselí a měli taky být na co dalšího hrdi. Co nás trápí teď? V 8:41 a kousek v Česku včera znovu padaly teplotní rekordy, na některých místech ukazovaly teploměry i 31. Horko bylo mimo jiné v Praze, zatímco některé turisty tropické počasí potěšilo. Bohužel záchranáři o tom až tak úplně s láskou a úsměvem mluvit nemohou.
1: U tekoucí vody v dolní části Václavského náměstí si hrají děti. Mezi nimi i dcera turisty Štefana z Německa. Ten je za teplé počasí v Praze rád. Možnost schladit se ve vodě ale ocenil. Se skupinou školáků přijela z Prostějova na výlet do Prahy taky Jaroslava Formanová.
2: Zažili jsme i když pršelo, a to je mnohem horší varianta. Takže dohlížíme na to, aby děti pily, nevykládáme nikde na sluníčku, sedneme si do stínu, oni si odpočnou, pak zase vstaneme a jdeme.
1: Právě historické centrum metropole patří k nejteplejším oblastem ve městě, vysvětluje vedoucí kanceláře krajiny a zelené infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hlavního města Martin Fejfar.
3: Nejnepříznivější lokality pro pobyt lidí, ať už návštěvníků nebo rezidentů, jsou ty, kde je velké množství zpevněných ploch, kde převažují zpevněné plochy před plochami zeleně a podobně. A důvod je jednoduchý, tyhle materiály v sobě absorbují sluneční záření a vydávají ho pak zpátky ve formě tepla.
1: Při takto horkých dnech by lidé měli dbát na pitný režim, říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
4: Nejvhodnější je pít minerální vodu nebo neslazené nápoje. Naopak alkohol, energetické nebo vysoce slazené nápoje mohou organismus ještě více odvodnit.
1: Kvůli teplému počasí řešili pražští záchranáři v průběhu celého dne přes 20 případů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Děkujeme za návštěvu, Sandro. 8.46.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu jasno, polojasno, dorazí mraky v průběhu dne, taky se místy rozfouká, i 55 km za hodinu může mít náraz větru, nebo nárazy větru mohou mít takovouto sílu. Na teploměru by se mělo ukázat maximálně 29, ale to víte, no. Třeba padne zase další nějaký ten teplotní rekord a tropická třicítka. A co dál, Aleno? Jaký je výhled?
2: Chladnější bude čtvrtek, zvláště čtvrteční ráno 9 až 6, možná páteční ráno 8 až 4 stupně Celsia. A hle, v těch maximech půjdeme zase k 25, 27, 28 stupňům. A na víkend sice tam vypadá to, že by nějaká oblačnost s přeháňkami mohla být. Budeme upřesňovat, každopádně teploty pořád zůstanou nad průměrem.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Předtím, než zapěje své typy za kulturou do středních Čech Denisa Hrgeslová a jen co odpije Marie Rotrová, ještě naposled Kuba Vodička z dispečinku TSK Praha, který nám řekne, jak se jezdí, nejezdí na příjezdech do hlavního města nebo v samotném hlavním městě. To zásadní, jinak pro dnešek děkuji. Vám šťastnou cestu, ať je vám silnice široká a samozřejmě platí i to, co říkám celé ráno. Kdybyste viděli nějaké komplikace, tak sem s nimi do redakce zavolejte 800 553 553.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále čekejte kolonu z Odrudné zhruba z 5. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje zasjezd na Ořech. Celkové zdržení až půl hodiny. Na okruhu čekejte kolony také v opačném směru, tedy směrem na letiště od sjezdu na Jesenici. Nesouvislá kolona k Ořechu. I zde je zdržení více než půlhodinové. Výrazná kolona stále také na okruhu na druhém konci Prahy, tedy od Černého mostu, následně Štěrboholská spojka až k Průmyslové, celkové zdržení až 3/4 hodiny. Provoz vázne také ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína a následně i v Průmyslové k nájezdu na jižní spojku. Nesouvislá kolona od Cínovecké k jižní spojce na 35 minut. Pomalu pojedete stále i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín pojedete před tunel Blanka až půl hodinu a zdržíte se stále i ve Strakonické do centra. Od Lahovic k Barandovskému mostu je to na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: 8.49 s tebou zpívá Marie Rotrová. S vámi bude Iveta Chomská. A s tebou s Honzou zase zítra ráno v 5. Hezký den.

Kam se dnes můžete vydat? Cesty vědy, hranice víry. To je název výstavy Českého muzea Stříbra, která připomíná 400 let od příchodu jezuitského řádu do Kutné Hory. Výstava se koná na Kutnohorském hrádku a symbolicky se tak vrací na místo, kde kdysi sídlil jezuitský seminář. Návštěvníkům představuje jezuity, vzdělance, misionáře i hluboce věřící osobnosti, které výrazně ovlivnily duchovní i kulturní podobu města. Až do ledna příštího roku tu uvidíte víc než 50 exponátů ze 17. a 18. století, od uměleckých děl a vzácných tisků až po exotické předměty z cizokrajných misí, jako je indiánská čelenka nebo náhrdelník z obyčích zubů. Silný divadelní příběh o dvou mimořádných osobnostech české kultury, Janu Verichovi a Vladimíru Holanovi, slibuje představení Hadry, kosti, kůže. Hra dramatika Pavla Jurdy nahlíží na 20 let jejich společného soužití ve Verichově vile na Kampě, kde se střetával humor, poezie, samota i atmosféra bouřlivé doby. V hlavních rolích se představí Miroslav Hanuš a Luboš Veselý. Inscenaci má na programu v 7:30 večer Městské divadlo ve Slaném. Láska začíná smajlíkem. Inscenace Smiley přinese divákům romantický i humorný příběh o náhodném setkání dvou naprosto rozdílných mužů, kterým jediná zpráva obrátí život vzhůru nohama. Hra inspirovaná japonskou legendou o osudové červené niti propojuje lásku, moderní vztahy i hledání blízkosti v dnešním světě. V hlavních rolích se představí Daniel Bambas a Jiří Bém. Inscenaci uvádí v Městském divadle v Mladé Boleslavi hostující Studio 2. Představení začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Senátoři projednají novelu občanského zákoníku, má zabránit svěřování dětí do problémových rodin. Neratovice spustili na webových stránkách takzvaného chatbota na vyhledávání informací. Dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte. Vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová Marvanová.
2: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí, nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
0: Třeba soudce Pavel Kotrády ze spolku rodině právních a opatrovnických soudců upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. Vyhledávat informace na internetových stránkách Neratovic nově pomáhá umělá inteligence. Radnice zprovoznila takzvaného chatbota. Služba je dostupná non-stop. Podle mluvčí města Barbory Walterové najde chatbot informace mnohem rychleji, než když je hledají lidé proklikáváním stránek.
3: Stačí jednoduše napsat dotaz běžnou formou a chatbot pomůže najít potřebné informace rychleji a pohodlněji. Nová služba má občanům usnadnit komunikaci s městem a zpříjemnit používání webových stránek www.neratovice.cz.
0: Praha 10 bude pořádat bezplatný výcvik psů. Zaměřený bude na běžné situace, které musí zvířata i jejich majitelé zvládnout ve městě. Zájemci se můžou hlásit radnici od června. První lekce jsou naplánované na polovinu měsíce, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
4: Výcviková lekce budou probíhat v prostředí pesoparku u Hříně Ves a zaměří se na praktické situace každodenního života, správné míjení jiných psů, přivolávání, budování pozornosti a sebekontroly nebo správnou komunikaci mezi psem a majitelem. Vedle toho budou dvakrát měsíčně probíhat i otevřené psí poradny. Sport.
0: Baník Ostrava porazil na úvod baráže o fotbalovou šanceligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu na jihu Čech. Dnes večer bude Artis Brno hostit Slovácko. Odveta čeká moravské týmy v neděli v Uherském Hradišti.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 na kilometru 14,5 ve směru do Prahy stojí porouchané osobní auto. Na

0: Ivetou Chlumskou.
1: Přeji vám krásný středeční den.
2: Středočeské dopoledne.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, tak ať ten dnešní den 27. květnový je plný pohody a dobré nálady. My k tomu přidáme muziku, bude to třeba Jakub Smolík, Michal Tučný, kapela Pet Shop Boys a další. No a protože tu s vámi i žijeme, tak nabízíme další ze středočeských příběhů. Potkali se v dětském domově v Dolních Počernicích a dnes jsou Iva a Michal manželé. Za chvíli třeba prozradíme i to, jak Iva nedávno oslavila své kulaté narozeniny. Počkejte si na podrobnosti a mějte se, jak jen nejlépe to půjde.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Kapela Peče Boys nám doznívá 17,5 minuty po 9. hodině. Přejeme vám krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. V dětských domovech po Česku dneska žije přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má. Úplných sirotků je podle dat ministerstva školství jen 46, tedy zhruba procento. Za chvíli se podíváme za Ivou a Michalem, kteří vyrůstali ve stejném pražském dětském domově a dneska jsou manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
2: Ano.
1: 40. Co jste Michale manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji.
2: Ano.
1: Můžete zavzpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: Asi to samý.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek. Jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory. Co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet?
2: Ne, je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš zase rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší Kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplej, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na kolo, na koloběžku.
1: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
3: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
1: Chodí s váma i dcera?
2: No,
3: s mojí drahou.
2: Vytáhne koloběžku a jede s náma. No.
1: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
2: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
1: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
2: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
1: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
2: Je jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
1: Michale, co vy, rodiče?
3: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný a maminka umřela.
1: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí? Víte o tom, půjdete se podívat?
2: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
1: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
2: Ne.
3: No, asi tak normálně.
1: To jsou manželé Iva a Michal, vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Přestože se Josefu Gabčíkovi zasekl v libeňské zatáčce v Praze samopal, Reinharda Heydricha nakonec zabila střepina z bomby, kterou hodil Jan Kubiš. Od hrdinského útoku na zastupujícího říšského protektora dnes uplynulo přesně 84 let. A my si to za chvíli připomeneme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Přesně před 84 lety zaútočili dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánu, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky patřili při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde toho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Golem nebo pan K z knihy Proces spisovatele France Kafky se objevují v nové reklamní kampani, která má lákat do Prahy turisty ze zahraničí. Proč právě tyhle literární postavy? Tak to řekneme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy už za chvíli.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Black Milk a jejich Modrej dým. No a Praha letos láká turisty k návštěvě metropole novou kampaní. Zaměřená je na literaturu a silné příběhy spojené s hlavním městem. Vyzdvihuje taky kulturu a historii. Stála 22 milionů korun.
1: Tak to zní jeden z nových reklamních spotů, který zobrazuje pana K. z románu France Kafky, jak prchá před dvěma muži ulicemi staré Prahy. Další spoty připomínají podle jejich režiséra Luboše Rezlera, Golema nebo třeba knihy československých exilových autorů, kteří se ve svých příbězích do Prahy často vraceli.
2: Pro mě bylo hrozně zajímavý ty ikonický literární díla přetavit do formy takových žánrových mikrofilmů, který reprezentují nějakou esenci, ať už to byl Kafkův proces, nebo Golem, anebo exilová literatura.
1: Hlavní město chce do metropole přilákat zahraniční návštěvníky se zájmem o kulturu a literaturu, říká Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v Praze.
3: Absolutním lákadlem Prahy, řekla bych ikonickým, je Franz Kafka. No a celé novým fenoménem je samozřejmě Dan Brown a příběh Roberta Langdona v knize Tajemství všech tajemství. My bychom rádi, aby tato kampaň oslovila klientelu, kterou zaujme právě ta spisovatelská stopa v Praze. Je to vlastně silný odkaz té naší bohemské duše Prahy.
1: A radní pro kulturu hlavního města Tomáš Slabihoudek z TOP 09 doplňuje, že do nové kampaně investoval pražský magistrát 22 milionů korun.
4: My chceme do Prahy přivést vlastně klientelu, která je bonitní, která se zajímá o kulturu, a říct zahraničním turistům, na které to cílí, aby přijeli do Prahy a utratili tady peníze. Což zaručuje nějakým způsobem to, že ten přínos toho, té návštěvy toho jednotlivého turisty bude pro Prahu plusový.
1: Videospoty, letáky a plakáty se objeví v zemích, odkud do Prahy přijíždí nejvíce návštěvníků. Bude to například v Německu, Polsku a Spojených státech amerických. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut bude 10, budou to další zprávy s Lenkou Vokatou, no a hodina ve vlaku mezi Kladnem a Prahou by mohla být minulostí. Podrobnosti vám k tomu přidáme po 10, tak si na to počkejte a hezkou středu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Rakovník rozšíří svůj kamerový systém do dalších ulic. Dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Vedení Rakovníka rozšíří kamerový systém. Pod dohledem strážníků budou nově další 4 místa ve městě. Radnice tím chce zamezit vzniku černých skládek v okolí kontejnerů na odpad. Za kamery a jejich instalaci zaplatí přes 320 tisíc korun. Vybraná firma je dá na místa nejpozději do konce července. Pokračuje rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Instalovány budou v lokalitě Na Spravedlnosti, na Sekyře, Vrchlického náměstí a v ulici Sadova. Realizace je plánována do konce července letošního roku. Městu bude poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu prevence ve výši 300 tisíc korun.
2: Hasiči z Dolního Bousova na Mladoboleslavsku dostanou novou cisternu. Stát bude 10,5 milionu korun. Více než polovinu na její nákup přispěje Ministerstvo vnitra a Středočeský kraj. Pokračuje starosta města Miroslav Boček ze sdružení Dolnobousovsko.
4: Auto se už vyrábí, dodání toho vozu je trošku delší, ale mělo by být dodáno, řeknu, v první čtvrtině roku 2027.
1: Sport.
2: Tenista Vít Kopřiva si na Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v bouřlivé atmosféře 6-3 v rozhodujícím pátém setu. Postup slaví i Kateřina Siniaková, která si ve dvou sadách poradila se Švýcarkou Valtertovou. Světová jednička v deblu měla radost, že si dokázala poradit i s náročnými podmínkami na kurtu číslo 13, kde jsou často slyšet diváci z úplně jiného zápasu.
5: Ty diváci, co jsou za kurtem, tak to je teda náročný, musím říct. Jako i ty lidi, co vlastně chodí za těma keříkama, tak jsou vidět. To oko to zaostří a vy ztratíte tu settingu prostě, kdy se máte soustředit na ten balón, do toho tam ty stíny teďka už byly k večeru, tak je to náročné. Prostě může to narušit ten pohyb a uděláte tu chybu.
2: Na Roland Garros naopak dohráli Linda Nosková a Fruvertová a taky Nikola Bartuňková.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, jen místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu jeďte opatrně za sjezdem na Choceradi. Na 28. kilometru stojí po nehodě dodávka označená vozem policie. Vybočuje se do pravého pruhu, ale kolona se netvoří. A na dálnici D5 směrem z Prahy na Rozvadov jeďte opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru je provoz zvedený kvůli omezení jen do levého pruhu. V kratší koloně se zdržíte několik minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Jedeme dál, hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A že je hezký.

0: Robin Gibb a jeho Juliet na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 10:15. Teď se dozvíte, že další krok k rychlejšímu vlakovému spojení mezi Kladnem a Prahou tu bude. Železničáři začali totiž modernizovat úsek, který jízdu vlakem zkrátí zhruba na polovinu. Přestavba je součástí většího projektu, který má propojit centrum Prahy s Kladnem a taky přímo s letištěm Václava Havla.
1: Z hostivického nádraží právě vyjel vlak do Kladna. Největší středočeské město propojuje s Prahou jen jednokolejná trať, po které jezdí starší motorové soupravy. Z Hostivice vlakem často jezdí i pan Vladimír Orda.
2: Já už jsem v důchodu, ale často. To je lékař, to je tohle něco do Prahy vyřídit a podobně. Železnice je tady docela důležitá.
1: Celou trať nyní zmodernizují železničáři. Nově bude dvojkolejná a elektrifikovaná. Podle Vladimíra Ordy už byla přestavba potřeba.
2: Je to pozdě, to už mělo nastat dřív. Letiště by prospělo, kdyby ta trať byla rozvinutá se vším všudy a tak dále. No ale říkám, je to už trochu pozdě, ale jestliže to bude do toho kolem roku 30, tak se to třeba i doší.
1: Naopak další zdejší obyvatelka Jaroslava Neužilová se na modernizaci tratě dívá trochu skepticky.
3: Bydlím tady kousíček od trati a tak jako spíš se bojím, že těch vlaků bude hodně, že tam bude hluk, ale je to tady potřeba, aby se to tady zkulturnilo. Když jedu autem, tak mě to trvá skoro 3/4 hodiny nebo hodinu, ale i teďkon. To je na Masaryčku asi 25 minut, což je velice příjemný.
1: Cesta osobním vlakem z Kladna do centra Prahy se díky modernizaci zkrátí na 30 minut ze současné zhruba hodiny. Přestavba 15-kilometrového úseku do Ruzyně by měla být hotová v roce 2029. Přibližuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Samozřejmě dojde k významnému zrychlení a staneme se v budoucnu plnohodnotnou alternativou pro individuální silniční dopravu. Vedle zvýšení kapacity a zvýšení rychlosti se cestující mohou těšit na modernizovaná bezbariérová nádraží, ať už je to zde v Hostivici nebo co se týče nádraží Jenče.
1: Vzniknou i nové zastávky Hostivice Jeneček, Velké Přítočno a Malé Přítočno, které nahradí současné nádraží v Unhošti. Trať povede převážně v nové trase. Pokračuje to.
4: V celém průběhu roku 2026 se bude pracovat mimo kolejiště, takže cestující nepocítí výluky. V roce 2027 už půjdeme do těžších výluk a náhradní autobusové dopravy, protože začne ta skutečná konstrukce této sítě.
1: Přestavba má stát necelých 8,3 miliard korun. Na práce naváže stavba železnice na pražské letiště, zdůrazňuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
5: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Jsem rád, že teďka to už konečně nějak akcelerujeme a doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje, Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
1: Modernizace celé trati z centra Prahy do Kladna, včetně stavby úseku na letiště, by měla skončit v roce 2032. A stát kolem 50 miliard korun. Z Hostivice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Na oteklé nohy pomůže pohyb, ale třeba i sprcha. Podrobnosti bude mít Jarka Vykoupilová už za chvíli.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí. Že je to včera, co jsme byli.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Taky kapela UB40 přispěla do našeho středečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my přispějeme informací Jarky Vykoupilové o tom, co vám pomůže, když máte oteklé nohy.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Dáme si pocit svátečních podání Karla Gotta. No a jaké pocity máte vy? Já doufám, že máte hezký den. My se za chvíli připomeneme 27. květen z minulosti v kalendáři.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Kapela Kabát s písní Malá dáma. My máme 10:45. Dívám se do kalendáře. Máme tady jméno Valdemar vedle data 27. května. Valdemar má v sobě sílu a tvrdost a tu propůjčuje i svému nositeli. Tak Valdové, přejeme všechno nejlepší. Herec Luděk Sobota, herec Petr Batěk nebo rychlobruslařka Martina Sáblíková slaví den narozeninový. I jim velká gratulace a další události s dnešním datem. Ty už si bere na starost Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Nejničivější požár Trutnova vypukl v roce 1861. Oheň zničil téměř celé historické centrum města, včetně radnice. Připravil o střechu nad hlavou tisíce lidí a způsobil rozsáhlou přestavbu města v novodobém duchu. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Pícha německé Kriegsmarine, bitevní loď Bismarck šla v Atlantiku ke dnu před 85 lety. Poté, co na své první misi potopil britský křižník Hood, se stal Bismarck terčem celé britské flotily. Ta ho dohnala. Nejprve poškodila torpédy a 27. května 1941 drtivou palbou potopila. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Getsisu. První americký prezident přijel do japonské Hirošimy, která se stala v srpnu 1945 vůbec prvním terčem jaderného bombardování teprve před 10 lety. Death fell from the sky and the world was changed. V roce 2016 jim byl Barack Obama. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A krásný den přejeme i my vám. Za 11 minut 11. nabídneme další zprávy. Chystá je pro vás Lenka Vokata. No a pak v Kamenném domě v Kutné Hoře právě probíhá výstava s názvem Když kolovraty klapají. Podrobnější budeme po 11. tak si na to určitě počkejte a mějte se hezky.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Jednání k přesunu agend úřadu vlády předčasně opouští odborníci. Označili ho za šaškárnu. Praha 4 využije finanční kompenzaci za hluk z letadel na novou výsadbu stromů. Dnes bude polojasno až jasno, s teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jednání o přesunu některých agend úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu nebo absurdní divadlo. Jednání stále není u konce. Odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubus z Českého konopného klastru nebo Jan Schulz z Unie lidí ze zkušeností ze závislostí. O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Praha 4 využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu nad její území na výsadbu nové zeleně. Městská část od letiště dostane 650 tisíc korun, za které nechá vysadit zhruba 30 stromů, zejména v Braníku a Hodkovičkách. Letadla nad územím Prahy 4 létají kvůli opravě hlavní dráhy od konce března. Návrat do původního koridoru letiště plánuje na polovinu srpna. Do konce května můžou lidé ve Zruči nad Sázavou zajít ke stromu přání v zámeckém parku. Jde o letošní novinku v rámci projektu Zručské jarní lázně pro duši, které město spustilo během covidu a jejich cílem bylo nabídnout lidem aktivity pod širým nebem. S myšlenkou stromu přání přišla Eva Boumová z odboru kultury tamní radnice.
2: My jsme ten strom ozdobili cedulkami, na kterých je napsáno ráda bych popřála nebo rád bych popřál. Navěsili jsme sem i fixy a každý, kdo tudy projde, má možnost napsat sem přání pro sebe, pro svého známého nebo neznámého, pro zručáky, pro kohokoliv, kdo mu napadne. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace prohrála na závěr základní skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Trenér Radim Rulík byl s výkonem svého týmu i přes porážku spokojený, hlavně proto, že se oproti duelu s Norskem výrazně zlepšil.
3: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak, nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi ve skupině obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut s Finskem. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno a odpoledne bude větrné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 směrem z Prahy na Rozvadov jeďte opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru je provoz svedený kvůli omezení jen do levého pruhu. Ve zhruba 2-kilometrové koloně se zdržíte do 10 minut. A na jižní spojce směrem na Černý most stojí za nájezdem od Strašnic nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona začíná před sjezdem na Vršovice a zdrží vás 10 až 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: A my vám rádi děláme společnost. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
4: I s příjemnou muzikou samozřejmě. Eros Ramazzotti, Pavel Bobek, Hana Zagorová, Jelen a další zapějí v této hodině. Dozvíte se, že rybáři vysazují do Labe v Neratovicích asi půl tuny ryb. Podrobnosti přineseme. A v Kamenném domě v Kutné Hoře právě probíhá výstava s názvem Když kolovraty klapaly. Je zaměřená hlavně na to, jak vznikala nit. V Kutné Hoře máme na místě naši reportérku, spojíme se s ní a dozvíme se podrobnosti.

0: Eros Ramazzotti nám dospíval. Minuta nás dělí o to 11:45. Kamenný dům v Kutné Hoře. Právě tam si můžete aktuálně prohlédnout výstavu Když kolovraty klapaly. A to udělala i naše reportérka Elena Chomátová, kterou zdravím. Eleno, hezké dopoledne přeji.
1: Hezké dopoledne.
0: Co všechno můžeme na výstavě vidět, případně co si můžeme i vyzkoušet?
1: Návštěvníci si na výstavě mohou prohlédnout nástroje, které lidé dříve používali k výrobě látky. Vystaveno je to od jednodušších přeslenů až pod kalcovské stavy. Výstava také popisuje, k čemu sloužily a proč byly dříve pro práci důležité. Zároveň je výstava interaktivní, takže si návštěvníci mohou na vlastní pěst vyzkoušet, kolik síly a soustředění tato práce k vyrobení látky dříve vyžadovala.
0: A dokdy bude výstava probíhat?
1: Výstavu si návštěvníci budou moci přijet prohlédnout až do 29. listopadu.
0: Z Kamenného domu v Kutné Hoře se nám do vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. My, Eleno, samozřejmě moc děkujeme, přejeme hezký den a budeme se těšit na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jak už tu také zaznělo, rybáři vysazují do Labe v Neratovicích asi půl tuny ryb a pomáhají jim žáci prvního stupně základní školy. Ty se tak zároveň učí poznávat další vodní živočichy. Je u toho i náš reportér, z Neratovic se přihlásí za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: vzít. Robert Křesťan s písní Vím, vím a já v 12. vím, že děti z prvního stupně základní školy z Libiše na Mělnicku vypouštějí do Labe společně s rybáři asi 500 kilogramů ryb. Mají vyučovací hodinu v přírodě a je tam s nimi taky náš reportér Radek Duchoň. Teď se hlásí do vysílání. Radku, hezké dopoledne.
1: Hezký den, rybáři zacouvali s přívěsem plným ryb přímo k řece a podběrákem ryby loví a pak je opatrně pouští do Labe. U toho jim asistuje asi 50 dětí ze 4. třídy základní školy. Děti jsou velice bystré a téměř ryby umí všechny rozeznat. Dneska se vypouští hlavně kapři obecní, nicméně rybáři ale mají v plánu v příštích dnech vypustit i líny obecné, štiky obecné i sumce velké. Tyto ryby jsou obzvláště oblíbené u dětí, protože jsou takové zvláštní a zajímavé. Mluvím teda o těch sumcích. No a vedle Českého rybářského svazu a zdejšího chemického závodu se projektu účastní i Ekologické centrum z Mostu. No a teďka je tady chvilku ticho, protože děti teď také řeší nejrůznější kvízy na téma ryby, řeka a život v ní.
0: Radku, co dalšího kromě ryb se děti naučí od učitelů i rybářů?
1: Děti se na akci dozvídají z nainstalovaných informačních panelů, jak ryby ve vodě žijí a kromě nich i další živočichové. Zajímavostí jsou třeba cestující škeble. Larvy vzácné škeble říční se přichycují na žábry ryb. Ryby je nejen vyživují, ale slouží jim i jako dopravní prostředek proti proudu řeky. Dále je to třeba drobná rybka hořavka duhová. Ta využívá mlže neboli škeble a velevruby. Samička pomocí dlouhého kladélka klade jikry přímo dovnitř lastury, kde jsou chráněné před predátory.
0: Radku, pověz nám, co je hlavní podstatou dnešního vypouštění ryb do řeky Labe.
1: Děti i rybáři se tímto snaží podpořit rybí populaci v řece a navíc pomáhají zlepšovat ekosystém. Za 11 let trvání této akce rybáři vypustili do Labe téměř 6 tun ryb. Jde třeba o zmíněné líny obecné, amury bílé, štiky obecné. No a ještě jednou zopakuji sumce velké, protože to jsou opravdu nádherné ryby.
0: Tak to byl náš reportér Radek Duchoň, který sleduje vypouštění ryb do Labe u Neratovic. Díky za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A my se taky za chvíli vrátíme do školních lavic, jestli pak víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi. To je chyták. Odpověď vás možná překvapí. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Teď Ilona Čáková, za chvíli Lenka Filipová, Elvis Presley nebo Paulo Habera. Hezký den všem.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Abera, kapela Tým a píseň Láska, necestuj tým vlakom. Vy nikam cestovat nemusíte a vše podstatné se dozvíte, když zůstáváte na našich vlnách. Jestli pak víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi. No, co v učebnicích nebylo, tak to nám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehrát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehrát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: No a za 12 minut už tu bude 12. hodina, tedy pravé poledne. Přineseme samozřejmě zprávy s Lenkou Vokatou a po 12. přineseme i příjemnou muziku, písničky a i dnes k nim ráda přidám vaše vzkazy. Tak je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Dobrou chuť k obědu.

je, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům. Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Policisté v Praze pátrají po mladíkovi, který odešel z domova a nevrátil se. Bude polojasno až jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
3: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
2: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Vyhledávat informace na internetových stránkách Neratovic nově pomáhá umělá inteligence. Radnice zprovoznila takzvaného chatbota. Služba je dostupná non-stop. Podle mluvčí města Barbory Walterové najde chatbot informace mnohem rychleji, než když je hledají lidé proklikáváním stránek.
4: Stačí jednoduše napsat dotaz běžnou formou a chatbot pomůže najít potřebné informace rychleji a pohodlněji. Nová služba má občanům usnadnit komunikaci s městem a zpříjemnit používání webových stránek www.neratovice.cz.
2: Nové psí hřiště dnes otevře vedení Prahy 6 pod Ladronkou. V 14:30 odpoledne se tam lidé můžou přijít podívat na ukázky tréninku psů na jednotlivých prvcích. Na hřišti je například kladina, houpačka, slalomové tyče, kruh a 2-3metrové tunely, říká mluvčí městské části Marek Zeman.
5: Trasa má více variant. Dvě základní se dokonce barevně odlišují. Samostatně je na hřišti k dispozici také balanční dřevěná deska na pružině. Ale pozor, hřiště je opravdu jen pro psy. Děti na prvky nesmějí.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno a odpoledne bude větrno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D7 na 17. kilometru směrem na Chomutov stojí porouchané nákladní auto. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most komplikuje provoz nepojízdné auto za nájezdem od Strašnic v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice je asi na 10 minut a kamiony popojíždí v koloně taky v celé Spořilovské před nájezdem na jižní spojku. I na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se zastavují už u průhonic na 7. kilometru. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
6: Krásné poledne všem.
1: Písničky se vzkazem.
6: A co víc, ještě s příjemnou muzikou, kterou pro vás máme. Vy si naservírujte dobrý oběd, já vám budu servírovat muziku a ještě k tomu přidám vaše vzkazy. To samozřejmě za předpokladu, že je budete posílat do naší SMS brány. Na číslo 90 011 04 pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi můžete napsat přes webový formulář, ten je vám k dispozici na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
7: Písničky se vzkazem.

Honza Kalousek z písní Hvězdy se mění. U nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy se nemění nic. V pravé poledne vám hrajeme k dobrému obědu a k písničkám přidávám ráda vaše vzkazy. A píšete mi, je mi trošku smutno, ale když slyším Ivetu, hned rozkvete svět. A s našimi písničkami a přáteli trojnásob či stokrát. Tak si to užívejme, i se sluníčkem napsala Veronika z Rakovníka. No Veroniko, já myslím, že nemůže být nikomu smutno, když je na našich vlnách. Příjemná muzika je tady i teď pro vás. Život je krásný.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidávám další vzkaz na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dnes úsměv a pozdravem, ať potěší babi Jarku, Drahušku, Jarmelky, Jindřišku, Veroniku, Libušku, Svendy, Světlanku, všechny Marušky a taky Zdeňka. No i vás, Iveto, napsala Anička z Kutné Hory. Já děkuji pěkně a všem přeji hezký den.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

hudební kavárna Pavla Vítka. Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklorním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsou tu stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Píšete mi, Iveto, zahrajte všem milým přátelům i posluchačům pro hezký den a dobrou náladu, napsali Jana a Janina.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Písničky se vzkazem.
1: Dvě minuty máme po půl jedné, další vzkaz tu mám od vás. Zahrajte Věře z Čachovic, Liběnce a Fandovi, Veronice, Drahušce, Marcele, Podneckým a všem dalším posluchačům. Všem hezký den přejí Stáňa a Alča.

Marta Kubišová s písní Magdalena, další píseň o bláznech a Michal Penk. A vy mi píšete, prosíme o zahrání Karlovi do Prahy, Janě do Podmok, Jindře do Benešova, Pečinkovým do Rakovníka, Libuši a Vendy. Napsali Květa a Roman.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Máme 1:15, mám tu další vzkaz od vás. Krásné odpoledne, Iveto, prosíme zahrát písničku pro všechny, kteří se vzpomněli a přáli Milátce Bukovské k narozeninám. Děkujeme, napsali Hela a Milátka Bukovské. No není zač, radost, tu my děláme tuze rádi.

Michal David s písní právě začínáme, ale my na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy budeme pomalu, ale jistě končit. Já tu mám ještě jeden vzkaz od vás, příjemně vyhřátý den vám všem. Zdravím Aničku v Kutné Hoře, tak Jadrnou, Jarmilky, Jendřišku, Maru z Malče, Stáňu, Světluša a ostatní, napsala nám babi Jarka z Kladna. Užívejte krásný den.

Za 8 minut už tu bude 13. hodina. Další zprávy pro vás má Lenka Vokatá. Po 13. pro vás má Alex Minářová hosta a tím je herec David Punčochář. Těším se zítra. Mějte krásnou středu.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Železničáři začali modernizovat trať mezi Kladnem a Prahou. Bude polojasno až jasno s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla zkrátit na polovinu. Správa železnic začala s přestavbou trati, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a taky přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Náklady se pohybují kolem 8 miliard korun, popisuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
4: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje, Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
2: Podle odhadů by práce měly být hotové v roce 2029. Příbram rozšíří městský hřbitov na Hvězdičce. Práce začnou v červnu. Dělníci vybudují novou pevnou zeď a část kolumbária nad zahradnictvím. Součástí prací bude taky oprava oplocení a vstupní brány z Jinecké ulice.
5: Podle vedení města je rozšíření hřbitova nutné kvůli rostoucí poptávce po pietních místech, zejména po kolumbáriích, která v Příbrami dosud chybí. První etapa potrvá zhruba 5 měsíců a město bude stát asi 10,5 milionu korun. Hřbitov zůstane po dobu stavby otevřený, návštěvníci ale musí při průchodu dbát zvýšené opatrnosti. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Pražská poliklinika Prosek dnes pořádá Den zdraví. Lidé si můžou v budově v Lovosické ulici nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi nebo si nechat zkontrolovat pigmentová znaménka. Odborníci zájemcům taky poradí například ohledně péče o chrup a nádorové prevence. Den zdraví dnes odpoledne pořádá i nemocnice na Františku, která připravila preventivní vyšetření, odborné konzultace i praktické ukázky zdravého životního stylu.
1: Počasí.
2: Po zbytek dne bude polojasno až jasno a odpoledne bude větrno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 na 16. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na pražském okruhu na 13. kilometru směrem na D1 havarovalo osobní auto. A v Praze v Plzeňské ulici směrem do centra na úrovni Kavalírky došlo k nehodě nákladního a osobního auta. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek,
0: lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit, jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými
1: návštěvníky. Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky.

0: A přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi tohle.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčuchář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no, no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme vidět.
1: Možná Ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo a Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Že, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a jaj, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba...
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel projít nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se za vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Hmm. Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, jak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umyvadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali někteří.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozvody vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby se to vyplatilo jet na Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: ne. Tak já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo výpoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas? Chodit do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale zas, ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V Rakovníku plánují rozšíření kamerového systému do dalších ulic města. Policie v Praze stále pátrá po mladíkovi, který odešel z domova a nevrátil se. V německém Lipsku je dnes večer na programu finále fotbalové konferenční ligy. A dnešní počasí v regionu stále slunečno, ale větrno. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré odpoledne. Vedení Rakovníka plánuje rozšíření kamerového systému. Pod dohledem strážníků budou nově další 4 místa ve městě. Radnice chce touto novinkou hlavně zamezit vzniku černých skládek v okolí kontejnerů na odpad. Za kamery a jejich instalaci zaplatí přes 320 tisíc korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Instalovány budou v lokalitě Na Spravedlnosti, na Sekyře, Vrchlického náměstí a v ulici Sadova. Realizace je plánována do konce července letošního roku. Městu bude poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu prevence ve výši 300 tisíc korun.
2: Autobusy by mohly v pražské Patočkově ulici jezdit novým vyhrazeným pruhem. Jeho vznik podpořili radní Prahy 6. Dělníci by měli vozovku rozšířit do místa, kde je teď středový zelený pás. Podle radního městské části pro oblast dopravy Ondřeje Matěje Hrubeše z ODS změna usnadní průjezd autobusové linky 180, která často nabírá zpoždění.
4: A linka 180 patří mezi nejvíc spožďované linky v celé Praze. A proto jsme dlouhodobě s Rapidem hledali možnosti, jak zajistit preferenci pro tuto linku a zároveň, aby jsme nezhoršili už tak špatnou automobilovou dopravu v Patočkové ulici.
2: Pražská policie stále pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a také hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Fotografii chlapce najdete na serveru irozhlas.cz. V německém Lipsku se dnes večer bude hrát finále fotbalové konferenční ligy. Anglický Crystal Palace se střetne se španělským Valikánem. Oba týmy bojují o premiérové trofeje na evropské fotbalové scéně. Zápas začne tradičně v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Je před námi slunečné, ale zároveň větrné odpoledne. Čekáme polojasno až jasno, bez deště, maxima stále vysoká mezi 24 a 28 stupni, vítr čerstvý od severozápadu až severu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Bude později odpoledne a večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor kus za okruhem. Před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru stojí ve stoupacím pruhu porouchané osobní vozidlo. Zpomalte tam. A na pražském okruhu před exitem 19 jsou kolony v obou směrech. Směrem na dálnici D1 od nájezdu z dálnice D5 je zdržení kolem 10 minut. Směrem na letiště se sunou hlavně kamiony, a to od sjezdu na Vestec. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná středočeské odpoledne. Dnes s vámi bude Pavel Kučera.
5: Krásnou středu všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Za chvíli vyrazíme ke stromu přání do Zruče nad Sázavou. Dozvíme se, proč se svlékají z kůže sedačky nové scény Národního divadla a pozveme na pražský dopravní den dětí. S písničkami, které nestárnou, Petra Nadě, Lucie Bílé, Jiřího Korna a Žlutého psa.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Dnes pro vás vysíláme středočeské odpoledne. Do konce května můžou lidé v zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou zajít ke stromu přání. Jde o letošní novinku v projektu Zručské jarní lázně pro duši. Ty vznikly v době covidu, kdy se lidé nemohli potkávat a město jim nabídlo různé aktivity pod širým nebem. Na stromě jsou desítky vzkazů.
1: Jsme v parku u zámku ve Zruči nad Sázavou a tady je strom splněných přání. Na něm už vlajou, já bych řekla, možná i desítky cedulek. A jednu právě teď napsal i Ondřej Melcer.
2: Dobrý den, já se přiznám, já už jsem tady po druhý. Prvně jsem tady psal z hlediska mé bolavé trapézy, takže jsem si přál, aby mě ta bolavá trapéza přestala bolet. Ono se tak skutečně stalo, ale postupem času mě začala bolet i ta druhá trapéza, takže proto já jsem zde, abych vyslovil teda přání tomuto stromu a napíšu mu teda vzkaz ještě jeden.
1: Takže nejenom lázně pro duši, ale i lázně pro tělo to vypadá, že tady fungují.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Mladý muž Ondřej nás tady trochu pobavil tím, co si přeje. Smála se tady tomu i Eva Boumová z městského úřadu, která ten strom splněných přání vymyslela, je to tak?
3: Ano, dobrý den.
1: V čem to tedy spočívá?
3: My jsme vlastně na začátku května tenhle ten strom ozdobili cedulkami, na kterých je napsáno ráda bych popřála nebo rád bych popřál. Navěsili jsme sem i fixy a každý, kdo tudy projde, má možnost napsat sem přání pro sebe, pro svého známého nebo neznámého, pro zručáky, pro kohokoliv, kdo mu napadne. No a teď, když vidíte, tak pořád tady jsou lidé, kteří píšou vzkazy.
1: Tady vidíme nějaký dlouhý, na konci i srdíčko.
3: Ano, aby Zdenička s Lukym měli brzy miminko.
1: Tak to jsou velká přání.
3: Přeji všem lidem hodně štěstí, zdraví, pohody a klidu.
1: Ono je to i hezké v tom nejenom, že ten, kdo sem přijde, napíše nějaké to svoje přání, ale že to je příjemné i pro lidi, kteří tady prochází a čtou si právě ty vzkazy tak jako teď my.
3: Máte pravdu, chodí k nám do infocentra, ptají se nás, co pak to tady máme za strom, tak my to každému řekneme a zároveň jim hnedka dáme volnou cedulku, aby mohli připnout na strom a napsat si i to své přání.
1: A Zruďské jarní lázně pro duše připomínají v parku také cedulky na lavičkách. Já jsem teď přišla k jedné, na které je napsáno, kdy jste naposledy k sobě byli laskaví. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tady je středočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Tisíce diváků usedlo za víc než 40 let do modrozelených kožených křesel v hledišti nové scény Národního divadla v Praze. Ty jsou už minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nové věci.
1: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat. Takže to řežou a otrávají.
2: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
1: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovaly, proto sedačky budou jiné.
2: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
1: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
2: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Dubravka Svobodová.
3: Já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, takže já jsem k ním nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na který vzpomínám možná víc než na to první.
2: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
4: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí. Takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
5: Nebudou pohodlný.
4: Strašně pohodlný.
2: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
6: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky, jako programy, peníze, mobil a tak dále.
2: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vznikne nejenom klíčenky nebo kabelky.
7: Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne.
2: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Máme.

0: Region Express.
1: Nádraží Praha-Braník se teď v sobotu promění ve velké dopravní centrum pro děti i dospělé. Pražský dopravní den dětí nabídne historické vlaky, autobusy, projížďky po Praze i doprovodný program přímo v areálu nádraží. Největší zájem organizátoři čekají od jízdy historickým vlakem do Zbraslavy a Vraného nad Vltavou. A podrobnosti nám přináší Soňa Jindrová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Celé nádraží se promění v takový malý dopravní festival. Hlavní atrakcí bude historický vlak s lokomotivami Malý Hektor a Čmelák, který pojede několikrát z Braníku do Zbraslavy a večer pak až do Vraného nad Vltavou. Tady musím doplnit, že původně měla jet parní lokomotiva Všudybylka, ale kvůli suchu a nebezpečí vzniku požáru musela být zrušena. Jinak, co se týče dalších jízd, tak po Praze budou jezdit v sobotu historické autobusy, historická tramvaj a taky motorový vůz řady 854, tedy Katr, nebo chcete-li Hydra, anebo taky Edita. A nemůžu zapomenout na atrakci, na kterou se vždy stojí dlouhé fronty a je o ní velký zájem, a tou je páková drezína spolku Železnice Česká Sibiř, se kterou se budete moci projet v areálu Branického nádraží.
1: Fanoušci se radují. A co lidé, kteří nejsou úplní dopravní nadšenci, má akce co nabídnout i běžným rodinám?
2: Určitě organizátoři počítají s celodenním rodinným programem. V Braníku budou stánky Pražské integrované dopravy, Českých drah nebo Pražského dopravního podniku, výstava kolejových vozidel, modulové kolejiště, bude tam stát historický motorový vůz Orchestrion, budou tam i s technikou hasiči správy železnic, no a samozřejmě stánky organizátorů, tedy PIT a Českých drah.
1: Na všech takových akcích nechyběl dětmi oblíbený maskot Českých drah. Slon Elfík bude i tentokrát.
2: Nebude. Protože České dráhy už nemají jako maskota právě Elfíka, ale mají už dva, a to Pantíka a Žraldu. Který z nich ale bude v sobotu v Braníku, tak to už neprozradím, protože vy byste to prozradili vašim dětem nebo vnoučatům a oni by už nebyli v sobotu tak překvapení. Takže určitě přijďte, já tam budu taky, uvidíme se tam.
1: To nebude Pantík ani Žralda, to bude Soňa. Děkujeme, Soňo, a hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den a naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Hodina.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. Místní části Týnce nad Sázavou budou mít nový veřejný vodovod. Česká tenistka Sara Bejlek na letošním Roland Garros končí ve druhém kole. A dnešní počasí v regionu stále slunečno, ale větrno. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil. Dobré odpoledne. Vedení České televize a Českého rozhlasu dnes vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení už před několika týdny.
7: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
5: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Místní části Týnce nad Sázavou budou mít veřejný vodovod. Aktuálně ho dělníci staví v Krusičanech, v létě začnou práce také v Peceradech a ve Zbořeném Kostelci. Město za vše zaplatí více než 190 milionů korun. Na velkou část získalo dotaci. Přispět musí také obyvatelé. Částku radnice snížila. Původně byla 120 tisíc korun na jednu nemovitost, říká starosta Martin Kadrnoška z Volby pro město.
8: Předpokládáme, že ten příspěvek bude významně nižší, protože jsme vycházeli z nějakých podkladů, které jsme měli před zahájením stavby. Teď, když už máme stavbu vysoutěženou, tak si myslíme, že bychom se mohli dostat zhruba o 20 až 30% níž. Ale je to zatím ještě předběžný výpočet, který potvrdíme v době, kdy bude stavba končit.
5: Praha 10 bude pořádat bezplatný výcvik psů. Zaměřený bude na běžné situace, které musí zvířata a jejich majitelé zvládnout ve městě. Zájemci se mohou hlásit na radnici od června. První lekce jsou v plánu na polovinu měsíce. Potvrdil to mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
9: Výcvikové lekce budou probíhat v prostředí pesoparku u Hříně Ves a zaměří se na praktické situace každodenního života. Správné míjení jiných psů, přivolávání, budování pozornosti a sebekontroly nebo správnou komunikaci mezi psem a majitelem. Vedle toho budou dvakrát měsíčně probíhat i otevřené psí poradny. Sport.
5: Česká tenistka Sara Bejlek podlehla ve druhém kole grandslamového Roland Garros světové trojce a čtyřnásobné vítězce tohoto turnaje Švjontekové z Polska hladce 2-6 a 3-6. Český tenista Jakub Menšík už rozehrál svůj duel druhého kola s Argentincem Navonem. Zatím je stav v tomto zápase 1-1 na sety.
6: Počasí.
5: Po zbytek odpoledne čekáme slunečno, stále větrno, polojasno až jasno, maxima 24 až 28 stupňů a vítr čerstvý od severozápadu až severu bude slábnout později odpoledne a večer. Po přechodu studené fronty čekáme na zítřek zhruba 5° ochlazení. Vše důležité upřesní meteorolog už za několik minut.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha za Benátkami pozor na kolonu ze 24. kilometru. Popojíždí se už více než 20 minut před exit 21 Tuřice. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je a bude Pavel Kučera.
7: Krásné odpoledne.
6: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Martin Písařík nahlédne pod kožich ledních medvědů a máme pro vás písničky, které nestárnou. Tentokrát s Lenkou Filipovou, Katapultem a Vítězslavem Vávrou.
6: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Cestou

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická je s námi. Dobrý den i dnes.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké počasí nás provází?
2: Většinou slunečno, teploty se ve středních Čechách dostávají až k 28 stupňům Celsia. Aktuálně nejteplejší Čáslav 28,2, Dobřichovice, to je takové místo, kde často padají rekordy rovných 28 stupňů.
1: Máme nějaká upozornění či varování?
2: Ve středních Čechách, respektive v jejich střední, severní, západní části platí výstraha kvůli zvýšenému riziku vzniku a šíření požáru, ta až do odvolání, a tím, že vlastně sice dnes přechází studená fronta, ale žádné srážky, kromě pár bouřek někde na severní Moravě ve Slezsku nepřináší, tak je pravděpodobné, že kvůli požárům se bude výstraha napříč středními Čechami rozšiřovat.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: 10 až 7 zítřejší minima, v údolích až 5, bude většinou jasno, foukat bude severní, severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a po té studené frontě, která se projevuje víc na východě celé České republiky než u nás ve středních Čechách, i zítra bude jasno, nebo skoro jasno, maxima nižší, 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný severozápadní nebo severní vítr, rychlost bude mít zítra mezi 2 a 6 metry za sekundu.
1: A co nás čeká od pátku do neděle?
2: V pátek ještě slunečné počasí, mělo by zůstávat většinou jasno nebo polojasno, částečné přibývání oblačnosti nás pak čeká právě na víkend, kde by se s větší pravděpodobností mohly objevit nějaké přehánky, případně bouřka. Obecně víkend bude sice relativně teplý, ale ve srovnání s tím, jak minimum oblačnosti zůstane v pátek a teploty budou mezi 24 a 28, tak na víkend jsou tu teploty podobné, ale převládající oblačno a taky možnost právě srážek. Nakonec vláha v přírodě chybí, tak je na čase, aby taky sprchlo, tak budeme doufat.
1: Souhlasíme. A děkujeme. Příjemné odpoledne.
2: I vám všem naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jste s námi ve středočeském odpoledni. Zleva dobrý, zprava letadlo. I tak vypadá každodenní cesta leteckých meteorologů do práce, tedy přesněji na jejich pozorovatelské stanoviště na Pražské Ruzyni. Svou meteorologickou zahrádku mají na volném prostranství mezi oběma drahami, tak aby dobře viděli na všechny strany, a právě tam se zbíhají naměřená data o počasí, která jsou nezbytná k bezpečnému vzletu i přistání.
1: Po pojížděcí ploše přejedeme vzletovou přistávací dráhu a dostaneme se k meteorologické stanici.
2: S Pavlem Pačesem, technikem Českého hydrometeorologického ústavu, teď vyjíždíme na letištní plochu, ale pravidla silničního provozu tady neplatí.
1: Tady platí, co řekne dispečer.
3: Máme to 1-4 na hotelu přednost terénový, co jede na limu.
2: Takže dáme přednost letadlu.
1: Musíme dát přednost letadlu, který teď právě pojíždí ze stojánky. Teď nás mine. S dostatečným odstupem za ním můžeme projet.
2: Dojeli jsme vlastně až na konec letiště. My ho teď máme po pravé straně. Tady jsou všechny přístroje, které potřebují meteorologové.
1: Musí být ty systémy zdvojený.
2: Když bychom se podívali tady do té budky nahoru.
4: V tuto chvíli stav na suchém teploměru je 15,8 stupně Celsia.
2: Roberte Řehák odečítá teploty.
4: A na vlhké máme přesně 11 stupňů Celsia.
2: Ale vidím, že ten jeden teploměr je namočený do nádobky.
1: Technicky je úplně stejný, akorát, že má ochlazovanou tu baňku s tou rtutí. Ta suchá vlhká teplota slouží pro výpočet vlhkosti a tlaku pár.
2: Když počítám 1, 2, 3, 4, možná 15 přístrojů zhruba, tady velký barel.
1: To je váhový srážkoměr, pozná, když na to něco kape a všechno, co mu přibyde, tak zváží a tím nám řekne, kolik srážek napadlo.
2: Jdeme k stožáru s krabicí.
1: Teď jsme otevřeli takový koncentrátor dat, teplota, vlhkost, a tady je tlakoměr samotný, směr a rychlost větru. A data z jednotlivých čidel se koncentrují do datové zprávy, která se posílá zase do systému.
5: Teď ze zahrádky jsme přišli k nám na stanici. Jak vidíte, okna po všech stranách s výhledem na celé letiště.
2: Lenka Počasová, vedoucí letecké meteorologické stanice, mě tady zve po nějakých asi 30 schodech nahoru. Vidím tady spoustu dat ze 6 míst dvou drah.
5: Plus ta meteorologická zahrádka. Tady je možno vidět, z jakého směru fouká.
2: Teď vám tady něco pípá.
5: Takhle ten systém upozorňuje připravit si zprávu METAR. Si podává po půl hodinách.
2: Paradoxně Lucie Fenslová se zvedla, odchází od počítačů a jde na terasu.
6: My si fyzicky ověříme, že ta data souhlasí s tím, co se aktuálně venku děje.
2: Takže co jste teď poslali řízení letového provozu?
5: Že fouká z 0,30 stupňů, že je dohlednost nad 10 kilometrů, že není očekáváno výrazná změna počasí.
2: V opačném případě letečtí meteorologové okamžitě vydávají upozornění. Z Pražské Ruzyně Eva Kézrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Martin Písařík se těší na odhalení své hvězdy na chodníku slávy na Zlínském filmovém festivalu. To bude 2. června ve 4 odpoledne a už teď nám ve středočeském odpoledni poví, co možná netušíme o ledním medvědovi.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se na vás těší opět po 17. hodině. Za chvíli vás čeká humoriáda s Patrikem Rozehnalem a Vítězslavem Jandákem. Bavte se a mějte se dobře.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní obcím další finance na podporu dostupného bydlení. Umělá inteligence nově pomáhá vyhledávat informace na webových stránkách Neratovické radnice. Policie v Praze stále pátrá po mladíkovi, který odešel z domova a nevrátil se. A počasí v regionu zítra opět slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, dobré odpoledne. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moci žádat zřejmě od začátku příštího roku. Dnes to potvrdila šéfka resortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní zamíří z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle ministryně Mrázové rychle vyčerpaly. Vyhledávat informace na internetových stránkách Neratovic nově pomáhá umělá inteligence. Radnice zprovoznila takzvaného chatbota. Služba je dostupná nepřetržitě a podle mluvčí města Barbory Valtrové najde chatbot informace mnohem rychleji, než když je lidé hledají proklikáváním stránek.
3: Stačí jednoduše napsat dotaz běžnou formou a chatbot pomůže najít potřebné informace rychleji a pohodlněji. Nová služba má občanům usnadnit komunikaci s městem a zpříjemnit používání webových stránek www.neratovice.cz.
2: Hasiči z Dolního Bousova na Mladoboleslavsku získají novou cisternu. Stát bude 10,5 milionu korun. Více než polovinu na její nákup přispěje ministerstvo vnitra a také Středočeský kraj, říká starosta města Miroslav Boček ze sdružení Dolnobousovsko.
4: Auto se už vyrábí, dodání toho vozu je trošku delší, ale mělo by být dodáno, řeknu, v první čtvrtině roku 2027.
2: Pražská policie stále pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký zhruba 176 cm. Má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Fotografii chlapce najdete také na serveru irozhlas.cz. Sport. Druholigoví fotbalisté brněnského Artisu dnes večer vstoupí domácím soubojem proti Slovácku do baráže o účast v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Zápas začne v 18 hodin, odveta v Uherském Hradišti je na programu tento týden v neděli.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci na čtvrtek čekáme v regionu jasno, bude se citelněji ochlazovat. Ranní minima čekáme většinou mezi 10 a 7 stupni v údolích až kolem 5. A zítra přes den opět slunečno a to po celý den, jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, během dne většinou mírný od severozápadu až severu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy počítejte s kolonou z 26. kilometru zhruba na 40 minut. Na kilometru 24 řeší nehodu v koloně. Ta se vleče pak k další havárii těsně před sjezdem na Tuřice na 17. kilometru v levém pruhu. A na pražském okruhu jsou kolony v obou směrech před Ořechem. Směrem na dálnici D1 od nájezdu z D5 je to zhruba na 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
1: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, on byl, já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako
1: herec? Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půse strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví
0: jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal steky bez sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru, a tak

0: kamera natočí detaily. A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
0: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste... Vás vzal amok?
0: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit, tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
0: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
0: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
0: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
0: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
0: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskaderka nastoupí no, ale... se svojí rukou prostě. A...
0: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až na stranu?
0: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko, František, Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ti studáci, ti mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já to vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ano. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko.
2: Dobře.
3: A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba Kovu.
4: Ne,
2: tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky, které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech, a tedy vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, to možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná, on je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný, já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No, a hlídá, ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky ničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá, 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se spletl, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka. Byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se.
8: Já to se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu krejčímu...
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Jsem to... Ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: Jo, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třebas potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne, něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v životě. Honák krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl no, být. Měli, tady naháněl krávy Slávek Janda.
3: No, ale já jsem si vydělal tehda na pioníra, na pařez za ten hezky. Měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioní? No, tak ten jsem kupoval dlouho. Od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď po druhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: na
1: Hlustvisiháka? Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bčko. Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: děkuju. A dávám Ačko a dávám si hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku vyniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry dobře. Sehák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem Hmoždíř.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník.
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky ponápil mlíko, to je hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo? Kdy jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá strandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Já děkuju všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. V Rakovníku rozšíří kamerový systém do dalších ulic města. Hlavní město získalo cenu od mezinárodní iniciativy Angels a počasí v regionu zítra opět slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Důchodci v celé České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to dnes sněmovna. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci, potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předcházející vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Vedení Rakovníka plánuje rozšíření kamerového systému. Pod dohledem strážníků budou nově další 4 místa ve městě. Radnice chce touto novinkou hlavně zamezit vzniku černých skládek v okolí kontejnerů na odpad. Za kamery a jejich instalaci zaplatí více než 320 tisíc korun. Upřesní rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
4: Instalovány budou v lokalitě Na Spravedlnosti, na Sekyře, Vrchlického náměstí a v ulici Sadova. Realizace je plánována do konce července letošního roku. Městu bude poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu prevence ve výši 300 tisíc korun.
2: Hlavní město získalo ocenění od mezinárodní iniciativy Angels, která se zaměřuje na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Kromě několika pražských nemocnic se do programu zapojila také záchranná služba a některé mateřské a základní školy, říká konzultant iniciativy Angels Martin Liptaj.
5: Prvním kritériem je, aby byla dostatečná kvalita záchranné služby. Druhým parametrem je to, že nemocnice nebo iktová centra musí opět splnit vlastně nějaké indikátory kvality. Třetím parametrem je, že musí na danou populaci kraje, musí být dostatečný počet vlastně těch center jako takových. Sport.
2: Česká tenistka Marie Bousková si na letošním grandslamovém Roland Garros zahraje třetí kolo ženské dvouhry. Postoupila do něj po vítězství 6-0 a 7-6 nad Britkou Johnsonovou. Jakub Menšík má ve druhém kole mužské dvouhry za soupeře Argentice Navoneho a stav je zatím nerozhodný 2-2 na sety.
1: Počasí.
2: Večera v noci bude jasno a začne se ochlazovat. Ranní minima čekáme většinou mezi 10 a 7 stupni v údolích až kolem 5. Zítra přes den opět slunečno a to po celý den. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, maxima o něco málo nižší než dnes, přesněji mezi 21 a 25 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, během dne většinou mírný od severozápadu až severu a bude mít rychlost do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas. Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy přímo před exitem 17 Tuřice havarovalo nákladní vozidlo s nákladem sena. Projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona na 50 minut je od exitu 27 Benátky. Tolik doprava. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná středeční Den v kraji dnes s Pavlem Kučerou.
6: Pěkné odpoledne.
1: Den v kraji.
6: Dnes nabídneme třeba vyučování v přírodě u rybářů, strom přání v lázních pro duši, oslavu 130 let legendárního závodu a písničky, které nestárnou Zuzany Norisové, Heleny Vondráčkové a Michala Hrůzy.
1: Český rozhlas střední Čechy. Den v kraji.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: Ota Nehasil sleduje události 27. května.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V České republice je dnešek, tedy 27. květem, dnem národního vzdoru a pieta v Praze Libni dopoledne připomněla atentát na Reinharda Heydricha. Útok přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. Událost si v našem vysílání připomeneme přibližně za půl hodiny. Ve velké části středočeského kraje i hlavního města stále platí výstraha před požáry. Jedná se hlavně o celou severozápadní část regionu středních Čech. A právě kvůli varování meteorologů museli organizátoři zrušit sobotní parní vlak v rámci pražského dopravního dne dětí v Braníku. Jesenice na Rakovnicku zřejmě i letos požádá státní správu hmotných rezerv o zapůjčení cisterny s pitnou vodou pro osady Bedlno a Chotěšov. Osady nemají vlastní vodovod a lidé využívají vodu z tamních studní. V době sucha to ale bývá velký problém. Agentuře ČTK to dnes potvrdil starosta Jesenice Jan Polák za ODS. Pražská poliklinika Prosek dnes uspořádala Den zdraví. Lidé si mohli v budově v Lovosické ulici nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi nebo také zkontrolovat pigmentová znaménka. Den zdraví dnes pořádá také nemocnice na Františku. Rybáři právě dnes vysadili do řeky Labe v Neratovicích asi půl tuny ryb a pomáhali jim žáci prvního stupně základní školy, kteří se zároveň učili poznávat další vodní živočichy. Na místě byl také náš reportér a jeho příspěvek vám nabídneme už za několik málo minut. Vedení Prahy 6 dnes odpoledne otevřelo pod Ladronkou nové psí hřiště. Zájemci mohli vidět ukázky tréninku psů na jednotlivých prvcích. Na hřiště je například kladina, také slalomové tyče, kruh a dva 3-metrové tunely.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Děti z Libuše, u Neratovic na Mělnicku vypustili do labe společně s rybáři asi 500 kilogramů ryb, kromě kaprů obecních. To byly líni obecní, štiky obecné a sumci velcí. Vyučovací hodinu v přírodě měli žáci prvního stupně tamní základní školy.
1: Tam ještě jsou nějaký dole.
2: Tak se připravte, děti.
3: Pozor.
2: A počítejte.
4: Rybáři nacouvali auty přímo ke břehu a z nádrží vypouští kapry přímo do řeky. Jdete si hladit rybu?
1: Jo.
4: Co to je za rybu?
1: Kapr.
4: Poznáte ho?
1: Jo, poznáme.
5: Že ho chováme na Vánoce.
1: Je to příjemný.
6: Takový smysky.
1: Takový jako smysky.
7: Tak, víte, čím se živí ten kapr? Říká se tomu i prase.
4: Vedoucí rybářského dětského kroužku Šupinky Jiří Petřina.
7: Protože ten opravdu sežere v té vodě všechno. Od červíků, škeble dokáže rozhousnout. Pozor. A
4: Jiří Chrdle, jednatel rybářského svazu tady v Neratovicích.
8: Ano, ano.
4: Proč se ty ryby vypouští do řeky?
8: To je v rámci zarybnění, se dávají a je to v rámci ve spolupráci s Polana, protože obnovuje jakoby ten trest těma rybama tady. Dává se kapr, štíka, sandát, bílá ryba, amur.
4: Paní učitelka Tereza, s jakými dětmi tady jste? To jsou třetíáci, čtvrtíáci?
9: Je to čtvrtá třída základní škola Libiš. Přijeli jsme se vlastně dneska na projektový den o rybách v

0: V rámci i přírodovědy, kde ty děti si můžou ošahat ty ryby, seznámí se s různými druhy a vlastně na svoji vlastní kůži v tomto krásném počasí si vyzkouší, jaký to je vypouštět ty ryby do toho labe.
1: Lucie Tichá z geologické služby v Mostě pro děti připravila nejrůznější kvízy na téma vodní říše a přidává jednu zajímavost.
2: U nás v českých řekách je stále se rozšiřující výskyt mihule potoční, která je na červeném seznamu a díky vlastně tomu, že se zlepšuje to životní prostředí v České republice celkově i v té vodě, tak se nám rozšiřuje.
1: Další zajímavostí jsou takzvané cestující škeble. Larvy vzácné škeble říční se přichycují na žábry ryb. Ryby je nejen vyživují, ale slouží jim i jako dopravní prostředek. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Máme tu další zastavení dnešního dne v kraji. Do konce května můžou lidé v zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou zajít ke stromu přání. Jde o letošní novinku v projektu Zručské jarní lázně pro duši. Ty vznikly v době covidu, kdy se lidé nemohli potkávat a město jim nabídlo různé aktivity pod širým nebem. Na stromě jsou desítky vzkazů.
1: Jsme v parku u zámku ve Zruči nad Sázavou a tady je strom splněných přání. Na něm už vlajou, já bych řekla, možná i desítky cedulek a jednu právě teď napsal i Ondřej Melcer.
2: Dobrý den, já se přiznám, já už jsem tady podruhý. Prvně jsem tady psal z hlediska mé bolavé trapézy, takže jsem si přál, aby mě ta bolavá trapéza přestala bolet. Ono se tak skutečně stalo, ale postupem času mě začala bolet i ta druhá trapéza, takže proto já jsem zde, abych vyslovil teda přání tomuto stromu a napíšu mu teda vzkaz ještě jeden.
1: Takže nejenom lázně pro duši, ale i lázně pro tělo to vypadá, že tady fungují.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Mladý muž Ondřej nás tady trochu pobavil tím, co si přeje. Usmála se tady tomu i Eva Boumová z městského úřadu, která ten strom splněných přání vymyslela, je to tak?
3: Ano, dobrý den.
1: V čem to tedy spočívá?
3: My jsme vlastně na začátku května tenhle ten strom ozdobili cedulkami, na kterých je napsáno ráda bych popřála nebo rád bych popřál. Navěsili jsme sem i fixy a každý, kdo tudy projde, má možnost napsat sem přání pro sebe, pro svého známého nebo neznámého, pro zručáky, pro kohokoliv, kdo mu napadne. No a teď, když vidíte, tak pořád tady jsou lidé, kteří píšou vzkazy.
1: Tady vidíme nějaký dlouhý, na konci i srdíčko.
3: Ano, aby Zdenička s Lukym měli brzy miminko.
1: Tak to jsou velká přání.
3: Přeji všem lidem hodně štěstí, zdraví, pohody a klidu.
1: Ono je to i hezké v tom nejenom, že ten, kdo sem přijde, napíše nějaké to svoje přání, ale že to je příjemné i pro lidi, kteří tady prochází a čtou si právě ty vzkazy tak jako teď my.
3: Máte pravdu, chodí k nám do infocentra, ptají se nás, co pak to tady máme za strom, tak my to každému řekneme a zároveň jim hnedka dáme volnou cedulku, aby mohli připnout na strom a napsat si i to své přání.
1: A Zruďské jarní lázně pro duše připomínají v parku také cedulky na lavičkách. Já jsem teď přišla k jedné, na které je napsáno, kdy jste naposledy k sobě byli laskaví. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračuje náš program Den v regionu. Letos na podzim poběží jubilejní 130. ročník závodu Běchovice Praha zájemci a poprvé se na konci 19. století běželo právě 27. května. A proto dnes Český atletický svaz uspořádal jakousi rekonstrukci premiérového závodu. Soutěžilo se na mnohem kratší distanci a na startu byly hlavně děti. Dorazily ale i legendy české atletiky.
1: 3, 2, 1, start! Tak narození nový závod byl odstartován.
2: Úžasná energie, fakt se mi to strašně moc líbilo.
3: To říkala světová rekordmanka v oštěpu a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková poté, co si spolu s dětmi základní školy v Běchovicích zaběhla trasu, která měřila symbolických 130 metrů. Na sobě měla červenobílý dres a ještě speciálnější oblečení, elegantní dobový oblek. Nosil starter závodu také světový rekordman a trojnásobný olympijský šampion v oštěpu Jan Železný.
4: Na tom sluníčko to není výhra, tam je trochu stín, takže to je pohodě, ale je zajímavý. Jako fakt, jako já nejsem žádný stylista nebo něco, ale líbí se mi, jako no, že si myslím, že tehdy měli vkus.
3: Usmíval se Jan Železný, jehož světový rekord v týdnu oslavil 30 let. Přestože se věnoval vrhačské disciplíně, běh byl významnou součástí jeho dospívání.
4: Protože jsem dělal dynamické disciplíny, tak musím to říct úplně od začátku. Já jsem tyhle ty běhy běhal. Když jsem byl malý, první, druhá, třetí třída, třeba nevím, do šestý, tak já jsem běhal, to byl takový pověstný běh Mladé fronty, běh Mileny Hážový, a to se právě běhalo v parcích a tak dále. A jsem závodil, jsem se postoupil třeba do středočeského jako finále a tak dále. Postupně jsem to omezil na kratší tratě a v současné době spíš tak jenom klušu, ale pracuju na sebe.
3: A stále ve viditelně dobré kondici je i Barbora Špotáková, která už sice ukončila kariéru v roce 2022, ale od té doby si v každé sezóně minimálně jednou zazávodila a vždy z toho byl výkon přes 54 metrů. Teď připravuje skupinu mladých oštěpařů a v září se poprvé postaví na start závodu Běchovice Praha, tedy 10 km a 31 metrů s výrazně zvlněným profilem.
2: Jako desítku už jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou táhneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší, no, než takový ty lidi, co se narodí s jiným somatotypem maličko. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
3: Motivuje Barbora Špotáková i další rekreační běžce k účasti na tradičním závodě Běchovice Praha. Z Běchovic, Jakub Marek, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Pavla Vítka.
1: Slovenská zpěvačka Lucia Šoralová s Pavlem zavzpomíná na svoje začátky ve folklórním souboru Lučnica, ale hlavně na účinkování v českých muzikálech a spolupráci se skupinou Elán nebo Michalem Horáčkem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Přesně před 84 lety zaútočili dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze.
2: Přesuníme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
3: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby explozi bomby Heydrich přežil, měl nastupovat druhý muž se samopalem nebo pistolí, který měl tu práci dodělat.
2: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Gabčíkovi ale jeho samopal Sten v klíčovou chvíli nevystřelil.
3: Jendovi Kubiši se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
2: Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
4: Hned to vlítlo. Čelo umění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Šofér vyskočil z vozu, tomu poměrně se nestalo moc, protože ještě mohl dobře utíkat, ale Heydrich v posledním okamžiku ještě ze strany vytáhl ten automatickou pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
2: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
5: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila před zraky velkoněmecké říše. Český národ musí být zbaven bláznů a zločinců, kteří ukládají o jeho život. O to bude postaráno a na to může každý šeptal vzít už dnes jet.
2: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
6: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, geboren am 30.03.1893, wohnhaft Budweis. Zweitens, Červenka, Antonin.
2: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co nám na noc a zítřek chystá počasí, to nám teď prozradí meteoroložka České televize Alena Zahrybnická. A začneme jednou výstrahou.
2: Ve středních Čechách, respektive v jejich střední, severní, západní části, platí výstraha kvůli zvýšenému riziku vzniku a šíření požáru, ta až do odvolání. A tím, že vlastně sice dnes přechází studená fronta, ale žádné srážky, kromě pár bouřek někde na severní Moravě ve Slezsku nepřináší, tak je pravděpodobné, že kvůli požáru se bude výstraha napříč středními Čechami rozšiřovat.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: 10 až 7 zítřejší minima v údolích až 5, bude většinou jasno, foukat bude severní severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a poté studené frontě, která se projevuje víc na východě celé České republiky než u nás ve středních Čechách, i zítra bude jasno, nebo skoro jasno, maxima nižší 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný severozápadní nebo severní vítr, rychlost bude mít zítra mezi 2 a 6 metry za sekundu.
1: A co nás čeká od pátku do neděle?
2: V pátek ještě slunečné počasí, mělo by zůstávat většinou jasno nebo polojasno, částečné přibývání oblačnosti nás pak čeká právě na víkend, kde by se s větší pravděpodobností mohly objevit nějaké přehánky, případně bouřka. Obecně víkend bude sice relativně teplý, ale ve srovnání s tím, jak minimum oblačnosti zůstane v pátek a teploty budou mezi 24 a 28, tak na víkend jsou tu teploty podobné, ale převládající oblačno, taky možnost právě srážek. Nakonec vláha v přírodě chybí, tak je na čase, aby taky sprchlo, tak budeme doufat.
1: Souhlasíme. A děkujeme. Příjemné odpoledne.
2: I vám všem naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli už bude pokračovat středeční středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Hodina.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Veřejnoprávní média v Česku vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. Policie pátrá po vězni, který odešel z pracoviště nedaleko věznice v Jiřicích na Nymbursku. A počasí v regionu zítra opět slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý středeční podvečer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Premiér Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
3: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
3: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
3: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje, Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z pracoviště nedaleko věznice Jiřice. 29-letý Jakub Havlíček je odsouzený za majetkovou trestnou činnost, není nebezpečný. Na webu Středočeské policie to uvedla její mluvčí Michaela Richterová. Hledaný muž měří téměř 180 cm, je hubený, má modré oči a hnědé vlasy. Výrazným znamením je u něj tetování na levé ruce, kde má vytetovanou hlavu tygra. Policisté přijmou veškeré informace o hledaném muži na lince 158.
0: Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie posílil slovenský křídelní útočník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy se jedná o jeden z nejdražších přestupů v rámci české nejvyšší domácí soutěže.
0: Počasí.
2: Večera v noci čekáme ubývání oblačnosti, má být jasno a bude se docela citelně ochlazovat. Ranní minima čekáme většinou mezi 10 a 7 stupni v údolích až kolem 5. Zítra bude slunečno po celý den, jasno nebo skoro jasno. Maxima zítra mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, během dne většinou mírný od severozápadu až severu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 před Prahou směrem od Brna je kolona stále od průhonic z 6. kilometru i pro osobní vozidla až do Spořilovské k nájezdu na jižní spojku je to zhruba na 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Pavel Kučera.
8: Krásné středeční odpoledne.
7: Středočeské odpoledne.
8: Už za chvíli zjistíme, jak se v Příbrami těší na novou nástěnnou malbu od francouzského malíře. Seznámíme se s manželi, kteří vyrůstali v dětském domově v Dolních Počernicích a pozveme vás do Mladé Boleslavy na fotky ze 70. až 90. let od fotografa Jaroslava Kučery. Potěší i písničky, které nestárnou Krištofa, Lenky Filipové a Xindla X.
7: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Nová nástěnná malba v Kladenské ulici na Březových horách v Příbrami bude připomínat hornickou historii města. Vzniká u příležitosti setkání hornických měst a obcí České republiky, které bude v Příbrami v polovině června. Autorem muralu je francouzský malíř Vincent Chinier.
1: Už teď je na zdi, která je dlouhá desítky metrů, vidět podklad pro malbu. Na některých místech dostává konkrétní obrysy svatých a událostí, které jsou pro příbramské horníky významné. Z okna na mural kouká pan Matouš.
2: No, je to krásná práce, teda umělecká, a bude to mít takovou nějakou historickou hodnotu.
1: A vy máte vztah nějak k hornictví?
2: Já jsem dělal 21 let pod zemí.
1: Přímo v Kladenské ulici bydlí paní Naďa.
3: Těším se na to, protože to bude určitě jakoby zpestření tady toho místa. A ještě ke všemu tematický, takže opravdu to bude lepší, než byla ta šedá zeď, která tady byla, kolem který chodíme vlastně každý den, protože nebyla v moc hezkém stavu vzhledem k tomu, že to je ve svahu, takže to teď dali vlastně do pořádku a jsem moc ráda, že to udělali.
1: Mural tvoří umělec Vincent Chinier. Vyobrazuje chronologicky hornickou historii města a významné osobnosti spojené s těžbou.
4: Já si musím umývat štetce.
5: A prostě to nějak to tak dám pěkně.
1: Tady už se něco rýsuje, a když se na to podívám, tak přes celou tu délku je červenou barvou načrtnutý nějaký základ, aby už se začaly teda s nějakým tím barevným základem, tak možná si řekněme, co tam vlastně, na co koukáme, co tam bude.
4: Toto je jako svatý Prokop a potom je svatá Barbora, který je taky patronka horníků. A postupně se přiblížíme jako současné doby, nebo současné až roku 78, takže tam jsou připomínky důlní katastrofy, které tady byly. Jsou tam jako fragmenty jakože z historii.
1: Vy právě mluvíte o fragmentech a ono to tak jako doopravdy vypadá, že to vypadá trochu jako koláž vlastně různých momentů.
4: Jo, je to, ten mural jsem nazýval vrství paměti.
1: K malbě využívá Vincent Chinier barvy na fasády.
4: Právě jsem chtěl nechat právě ty barevnosti, právě ty staré fotky, to jsou spíš sepě nebo černobílé, ale kolem toho jsou barevnosti plochy, které jako nějak jako spojí ty fragmenty mezi sebou.
1: Město chce mural ochránit i před vnějšími vlivy, říká vedoucí městského kulturního centra v Příbrami Vlastimil Ševr.
6: Několik dní po té realizaci bude celá malba pokrytá nanotechnologiemi, tak aby došlo k zabránění tomu, že zde nějaký vandalové mohou poničit.
1: Mural by mohl být hotový do konce měsíce, ale záležet má taky na počasí. Z Březových hor Laura Hajková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Pokračujeme ve středočeském odpoledni. V dětských domovech po Česku dnes žije přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má, úplných sirotků je podle dat ministerstva školství zhruba jen procento. Za chvíli se podíváme za Ivou a Michalem, kteří vyrůstali ve stejném pražském dětském domově a dnes jsou manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk?
2: Ano.
1: 40. Co jste, Michale, manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji?
2: Ano.
1: Můžete zavzpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: To si to samý.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek. Jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory, co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet?
2: Ne,
1: je to kurz.
2: Ne, je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš asi rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší Kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplejc, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na koloběžku.
1: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
3: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
1: Chodí s váma i dcera?
3: No, s mojí drahou.
2: Vytáhne koloběžku a jede s náma, no.
1: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
2: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
1: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
2: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
1: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
2: Jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
1: Michale, co vy, rodiče?
3: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný a maminka umřela.
1: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
2: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
1: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
2: Ne.
3: No, asi tak normálně.
1: To jsou manželé Iva a Michal. Vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Přemýšlíte o tom, že byste si nechali vypracovat rodokmen? Jak se taková věc dělá? A co všechno je při ní možné zjistit? To nám prozradí genealožka Lenka Peremská z Unhoště.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: dojde den.
1: Na řadě je Denisa Hergeslová s pozvánkami na zítřek.
2: Středočeské tipy.
3: Kam se zítra můžete vydat? Nenechte si ujít komedii S pravdou ven v Benešovském městském divadle na Poště. Divadelní představení v podání divadla Verze nabídne večer plný humoru, absurdních situací a skvělých hereckých výkonů. Na jevišti se představí Petr Rychlý a Luboš Veselý v příběhu o nově zvoleném kandidátovi na prezidenta, který se zabarikáduje ve své pracovně, a psychiatrovi, který má celou situaci zachránit. Jízda s nepředvídatelným finále začíná v 19 hodin. V galerii Tempel v Mladé Boleslavi zahájí v 18 hodin vernisáž výstavy s názvem Černobíle 70. až 90. léta fotografa Jaroslava Kučery. Představuje působivé černobílé snímky zachycující každodenní život, atmosféru normalizace i proměny společnosti po roce 1989. Autor patří k významným osobnostem české dokumentární fotografie. V roce 2000 získal hlavní cenu Czech Press Photo a ve své tvorbě citlivě zachycuje autentické okamžiky, emoce i příběhy obyčejných lidí. Víte, co je Bekule? Přece berounské kulturní léto. A protože se blíží Den dětí, nabízí se vyrazit do muzea berounské keramiky. Na místní zahradě vás čeká nabitý program nazvaný Tajemství ztraceného pokladu. V 17 hodin se můžete společně s vašimi dětmi těšit na soutěže, hry, cvičení, hádanky a samozřejmě i odměny. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Víc na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Užijte si svěží večer a mějte se dobře.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Miroslav Hlaváč se může stát novým náčelníkem generálního štábu. Místní části Týnce nad Sázavou budou mít veřejný vodovod. Český tenista Jakub Menšík si na letošním Roland Garros zahraje třetí kolo mužské dvouhry. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Prezident republiky Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci totiž už projednal sněmovní výbor pro obranu, nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od letošního 1. července. Miroslav Hlaváč za velkou prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
2: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
0: Současnému šéfovi České armády Karlu Řehkovi končí služební poměr na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Místní části Týnce nad Sázavou budou mít veřejný vodovod. Aktuálně ho dělníci staví v Krusičanech, v létě začnou práce také v Peceradech a ve Zbořeném Kostelci. Město za vše zaplatí více než 190 milionů korun. Na velkou část získalo dotaci. Přispět musí také obyvatelé. Částku radnice snížila. Původně byla 120 tisíc korun na jednu nemovitost, říká starosta Martin Kadrnoška z Volby pro město.
3: Předpokládáme, že ten příspěvek bude významně nižší, protože jsme vycházeli z nějakých podkladů, které jsme měli před zahájením stavby. Teď, když už máme stavbu vysoutěženou, tak si myslíme, že bychom se mohli dostat zhruba o 20-30% níž. Ale je to zatím ještě předběžný výpočet, který potvrdíme v době, kdy bude stavba končit.
0: Praha 10 bude pořádat bezplatný výcvik psů. Zaměřený bude hlavně na běžné situace, které musí zvířata i jejich majitelé zvládat ve městě. Zájemci se mohou hlásit na radnici od června. První lekce jsou v plánu na polovinu měsíce, říká mluvčí této městské části Jan Brunotrop.
4: Výcvikové lekce budou probíhat v prostředí pesoparku u Hříně Ves a zaměří se na praktické situace každodenního života. Správné míjení jiných psů, přivolávání, budování pozornosti a sebekontroly nebo správnou komunikaci mezi psem a majitelem. Vedle toho budou dvakrát měsíčně probíhat i otevřené psí poradny. Sport.
0: Český tenista Jakub Menšík poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamového Roland Garros. Téměř po pětihodinové bitvě porazil Mariana Navoneho z Argentiny 3-2 na sety, když proměnil sedmý matchball.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme jasno, začne se ochlazovat, ranní minima budou většinou mezi 10 a 7 stupni v údolích kolem 5. Zítra bude slunečno po celý den, tedy jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, během dne většinou mírný od severozápadu až severu a bude mít rychlost kolem 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Máme velmi dobré zprávy z dálnice D10. Ta už je ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy kolem exitu 27 Benátky průjezdná plynule. Kolona se po nehodě už zcela rozjela. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Payne. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a Jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých

0: která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
0: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. A pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Senioři v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut. Schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z Hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v té Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě
0: se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční, ti víkendoví jsou

0: Hýka v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
1: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl z toho.
0: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
1: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje a je těžké někdy se

0: udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no, no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět.
1: Možná úplně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84. Co tam máme? Romeo a Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romeo.
1: Romeo, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako sloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout. Takže,
0: z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou paměť.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: tam nebyl kůň, ale třeba
1: moje nějaký. Postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet. Jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některým.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jet na Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale jak už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, video, rozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako, to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že jo, možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no, nebo...
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Krejčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi tři roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají. Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5:02 na sety. Druhé kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Počasí. Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: я свою землю
1: знам. Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasického Obeškenet bol A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z Vodomily, Řidič tvrdý chleba má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

Kosy, lanka, ojnice, trysky. Přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí countryho v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského géta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

jiný než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Vodomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a Dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

jako tenkrát. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stopovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ně skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát, Rocky Mountain září v oblacích. Možná, že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval, a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám. A tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou, na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťahlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří jste i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hraju v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za Chocerady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny 50.

0: A na, jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice, a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
1: Jenom si všimněte. Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
0: O mnoho, jo.
1: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tomu souhlasím.
2: Leonov.
1: Leonov. A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho, a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jarouše hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
0: Ty už říkáš konec, ale.
1: To je začátek.
0: Ty jsi začal s vodovodem.
1: Ale to byla náhoda, ale...
2: Tak počkejte, pojďme k vodovodu, jo?
0: Protože jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že by... Tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé, v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně, a to bylo v portále, tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
1: Já ruce dozadu.
0: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
1: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
0: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
1: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
0: No nebo...
1: Zapálil, nešlo, zapálil. No nezapálíš.
0: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd šel za mnou.
1: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval, to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
0: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
1: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
3: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let, si teda myslíš, třeba?
4: Teď,
3: no kolik teď
4: kolik
3: máš?
4: Kolik mi je? No, když teď tady, je mi takovej 20, no.
3: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná

0: pocta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil. A pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by byl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
1: Tak nebylo to domluvený
0: a, ne.
1: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
0: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
1: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
0: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun, já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
2: Já bych strašně rád.
0: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
1: To byl rok 68. Na místě, kde

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají, ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jedinej, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne. Jo.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já z těch velikánů měl strašlivou trému, takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček tam. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Jo. Vlastně, milé, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přeci jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Dobře. Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat, vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím, jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát a říkal jsem, ahoj Broďulko, a on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptát pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja, já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě, nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Syrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no, v den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzatel plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijácká, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravým i sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži třeba, že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říšník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a potměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář, chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez kladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne, ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne, ne, ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé dvě hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek, no a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte Čech na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale
0: dopadlo.
1: Říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové, jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou...
0: Člověk to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Hmm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Hmm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. Hmm. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: v sobě jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako,
0: ano,
1: no,
0: ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju, přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá, zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky, hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to je Vladimír Mešík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí, přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasně, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak je, jo, mají ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba později opak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Verich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na slévárně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama,
0: že
1: tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
0: Jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby, a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf, jako uznal, jako, že jako na nic ne.

0: hraju, i to tam dokonce jako zmiňoval, že, no, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového. No, takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, bylo ano, by to, byla by to vlastně živá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
1: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
0: Já taky děkuju moc krásně, se máme všichni krásně naslyšenou.
1: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS se nemakrát se před půl dvanáctou se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu Škůl Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchá jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně. Já třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, oni už mě znajou. Tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, to se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám, dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korunů, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více moje zdravíčku, mě přednější jak nějaká...
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový jasně vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Dávat si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: já se bavím s lidma, který už poznám, že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším Český rozhlase Olomouc Břebíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Jezorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik k muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mě hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dosvěřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba tak, někomu tak ano, jako ano. Rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát. Už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu anténku na hlavě pomyslnou?
1: No.
0: Která trošku kontrolku. Zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s kterým jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že úplně nějaké takové hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: To musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: A slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Rod, Krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: To se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, nebo myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné, ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet a prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně. A úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme a tak byla hodná ta paní doktorka. A já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný. A ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
0: Že byste nalítla někomu vyslovení.
1: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
0: Tak to je dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo.
1: Jo, takový prostě náhody. A mám strašně ráda zvířata, strašně ráda, jako, ale říkám, mám strach, kdyby se se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit, a nebo tak, jo, a tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat,
0: rozumím.
1: Velice příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě, hodně radosti. A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten kouz znáš, není to tělo mý.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji moc.
1: A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Tuško, tak to jsou, já řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Jedno, taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo?
0: Mm-hmm.
1: A na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doobrazský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo?
0: hlásilo
1: se jenom takový, kteří to nikdy nedělali,
0: mm-hmm.
1: ale myslí, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného, jo? Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc, a já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co, jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo?
0: Uh-huh.
1: A tam všechno to nádobí nepasuje,
0: muselo,
1: jo?
0: Muselo se vyměnit, tam... ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama... Taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili.
0: Hmm.
1: Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat zase takový drahý, jo.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlí, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo,
0: to
1: prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak si jim to doporučit, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Je, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do vězené, ale jenom na měsíc, jo.
0: Uh-huh.
1: Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Měl
1: zase takové de facto, no, a podvodník.
0: Takže
1: a
0: sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování,
1: no,
0: a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do no, a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že jo. To je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel dost vždycky jako zvolitě půjčit peníze, jo, ale to by se s ním už nesetkal asi někdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paní Tyško, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

ochrany. A z velikánských bávanů na drobný písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý.

0: kolem nás.
1: Babi Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze Svitav k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si ji také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka, poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude, ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva, nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá. A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka. Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicií. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak chci na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem.
0: Mm-hmm.
1: No a to znamená, že člověk, který jde, jak bys to řekl, proti davu,
0: mm-hmm.
1: to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Vidím to v práci. No. A teď tu víc takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled, asi už jsem tu zkušenost říkal, nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, dejte mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid. Jo.
0: No. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, on už měl chystaný kufr s papírem, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš vezne.
0: Mhm.
1: Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím.
1: No.
0: Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví.
0: Mm-hmm.
1: Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví, člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska.
0: Mm-hmm.
1: A nebylo to teda nic příjemného. Zkrátím toho. Nemohl jsem najít klíče. Jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl do skříni, tak jsem vzal páčidlo. Jo? No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun.
0: Hmm.
1: Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si je zamkl ve skříni.
0: No. Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct.
0: Mm-hmm.
1: Že má moc prima kamarádku, moc si ji vážím, je to moc prima holka, mám mu moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijou tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a ani co všecko, jo? To bych byla dlouhé seznam.
0: Mm-hmm.
1: A ona je v jedné věci jiná, ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné a ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád. Jseš moje nejlepší kámoška. Oba nejsme teda připraveni na vážný vztah. Ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechávám všemu volné průběh a uvidí se.
0: Mhm.
1: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo, jo, jo.
1: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky a vážím si, ale nechápu třeba, že mě když chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížu. A to mám opačně. A když

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím, No, k tématu si jsem rozuměl dobře odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu,
1: no,
0: podle vystupování.
1: Nevím, že to byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. A když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně jeho tělíčka a vždycky se mě to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na ČSAD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí.

0: tými. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno se vyfasoval a náhle se ztratil. Až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjovo Brno.
1: Pánečku, teda.
0: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapr ten, kdo ho přijal.
1: No, jasně.
0: Že má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní tak jednutá se usmívala.
1: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
0: No, já se říkám, to bylo štěstí, že na ty 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci na něj další paní, která tam přišla nově, samý úsměv, a já říkám, holka, proč jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama, tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No, dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
1: Mezi lidma.
0: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně. No, oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu. Já říkám, dobře vám tak. Když já jsem chtěl udělat, chtěl předvolat na závodní výbor a dát nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek. No. Takže jako...
1: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
0: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, jak
1: jo, když rozumím.
0: Někdo ten klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
1: Tak, ano.
0: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
1: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
0: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s nima vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
1: Ano.
0: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
1: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo. No.
0: To říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
1: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
0: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
1: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
0: No, dneska mě napsal, jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. Oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
1: Jo, takže že tam nebude taková hybnost, jak má být, jo?
0: No.
1: No, tak to není úplně veselá zpráva, to je pravda.
0: No. Nejsou schopný se moc oblézt, manželka mě obléká, ale děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zresu podrážděný, lepší výhvat se mě.
1: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
0: no,
1: trochu?
0: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku nejde. A to tak to nejde. No. Pan doktor mě oznámil, já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili. A že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymění.
1: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
0: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
1: A nechce
0: stačí.
1: Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
0: Kamož mě povdá, že prý musíš pít moc celýho vícemoravského.
1: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
0: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
1: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně, zdravíme do Kyjova, Pepo, naslyšenou. Dobrou noc, tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Telegram s adresou svět.

0: Pecka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny, dopis, já, tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty roky nikdo neříká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem by vypadal jako můj táta při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě, no, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem udělala zálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadal by ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, nevím, co mi stalo v těch lázních, my jsme v jídelně seděli 4 u stolu, věžení, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo. A on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo tam ono. On byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, no, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou to překvapení někdy zkrátka.
1: No, někde právě se čeky utné, jo, ale většinou to nějak cítím, má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý. No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. Ale jako lidi
0: takže určité takový... typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou jo. a jak jo, se začnou jo. chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sahneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Hmm. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako, jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takového obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: To je moje. To, takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, to, je potřeba.
1: No, to je, co, když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: chvilku dokáže být milý každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince.
1: No, já jo? taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou ahoj. Noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal: na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh: nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl: ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká: ty všechny ty lidi znáš? Říkám: neznám, proč? On odpověděl: no, protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaký zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešmarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme koukat tak nějak na sebe a ne vracet a podobně, že jo.
0: To je ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. To už dneska mluví, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takovej intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze, jo. No a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane. Já říkám, no já se bojím, já mám takový ten. No a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no vy jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šroubárna, jo, a v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to bylo, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, a tam taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní oprava, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážička a podobně, tak je to. A já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tamhle družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače a přišla první oprava, no tak to bylo rozumí. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky, říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
0: Ano.
1: Tak my vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
0: Dobře.
1: Co máte.
0: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v Noční lince naslyšenou.
1: Tak vám taky a děkuju.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty to uloví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky, ještě se podíváme jednou do pošty, třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše, leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím, jednou to byla dost krutá mýlka, i když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomně se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás dočasných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No, to
3: ale
4: je...
3: není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhle tu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo, tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná, pekla tedy nejenže rodině, ani jsem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě, neurešte
2: se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne se, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano.
3: Intarzie, trojbarevný. O, jak se diví.
2: Ano. Mě to nevysvětlujte, já intarziu ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interzie, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No jinak
3: tam,
2: už
3: tam by... je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, viď?
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád
4: ale...
3: ptáme.
4: No. Jak si může pamatovat, kde jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala, a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku, já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak. To on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho. Jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď... A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidí.

0: může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo? A nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
1: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
0: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám, a protože rozhlas...
0: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
0: se. Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne, ne, ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
0: On přijde sám?
2: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
0: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý, já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám dlouho,

0: Já jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
1: Karel Štědrý,
2: to jsme bratranci.
1: Pomlčka bratranec.
2: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
3: klečeli, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
1: ano.
3: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
1: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
4: Počkej,
1: jsme...
4: Karel, jo, příjmení.
1: No příjmení, ne.
4: Já si říkám Karel, Tomáš, to je příjmení. Promiň.
1: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, viď? Nebo tak nějak to bylo.
4: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
3: A byla krásná scénka, jestli můžu.
1: No.
3: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byly...
4: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
3: Valdemara Matušku.
4: Ano.
3: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
4: Tedy hodně.
3: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
4: Takže ty se mrveš rodinu.
1: No jasně.
4: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
1: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, protože to povídám.
4: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Zaprášino,
4: vybydleně
5: poházený papír.
3: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
4: Ne, ten je tam teprve půl roku.
5: Teprve teďka.
3: Jo, tak
5: se, ten je, to byla smutná ulice původně. To teprve teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. Zase na druhou stranu. Tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
4: že
5: a že
4: nevzali,
5: o moc přišli na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Ježiš, vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
3: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
4: Ne.
5: Zdá se vám, že
4: ne.
5: Pan inženýr si docela
4: dovolil. Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
4: To byla včera, neděle byla.
5: No jo. No, jistě.

0: já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty mi připomněla jednu, promiň, já, s tím režisérem mi připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška. Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinosu takového vopelíchanýho, jako takhle v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: Proč klaun?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle. Třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No tak
3: jste
4: já doufám,
3: si zajímavý,
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát od něj?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček? Yeah.
1: To vím, že
0: to
1: se
0: čte. To u Šmetany se Háčku nedočkám.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnělá Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovivý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši. dva. Hluboka dýchat, hluboka dýchat. Vypnout prsta, přicho za smrt.

0: raz, dva, tři. Hodné dítko časně vstává, len...
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
4: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
4: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
4: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
4: Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půtky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půtky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
4: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
4: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba a ta tvá honorace, to jsou lumpové.
4: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
4: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí.

To byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.